máme v mracích popela. Pak viděla si ve zprávách, jak říkají starý chlapy v kravatách, že je v pořádku, když děti jako ty umírají.

tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe, tvůj dotek.

Tenhle synťák si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Pak ležel 30 let pod postelí. Nemyslím tátu, ale synťák, vole, dospělý. Že jsme si mysleli často, že kluci nebrečej, říkají rodiče dětem s láskou. Nasoukaný ve stanu na sklonku léta s bráchou. Nám zrezli první nože

skvělý. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud. Tenhle synťák by si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Doufám, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Teďka myslím svýho tátu, nemyslím synťáka.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Music. First.
4: Express FM.

sebe vrah. Vždycky si radši počkám, nikam se necpu. Zítra můžu být mrtvej, ale dneska jsem tu. Pojebej mě pak omerta, každý večer jako na Silvestr si

0: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
2: nábytek. Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Express. Music first. Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Calvin Harris a Jesse. Satisfy.

0: léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
3: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hudba na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil a zároveň uvedl, že přijetí se uskuteční bez příležitostí pro média. Na vojenské letecké základně Mountain Home v americkém státě Idaho došlo během přehlídky ke střetu dvou stíhaček. Letecká show byla ukončena, piloti se během srážky dokázali katapultovat a jsou v pořádku. Fotbalisté Hradce Králové porazili v předposledním kole prvoligové nadstavby jistého mistra Slavii 3-1. Zajistili se tak konečné čtvrté místo a poprvé od sezóny 95-96 i účast v evropských pohárech. Plzeň deklasovala 5-0 Jablonec, který skončil pátý a z ligy do poháru nepostoupí. Počasí bude s polojasnou až oblačnou oblohou, ráno počítejte s možnými mlhami, odpoledne se můžou výjimečně vyskytnout přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné dobré ráno, máme tu pondělí 18. května. Natašám přejeme krásný sváteční den. Vašku, dobré ránko.
1: Dobré ráno i tobě, Barbaro. Jaký jsi měla víkend?
3: Fajn, takový fajn, líbilo se mi to.
1: Jo?
3: Hezký jsem si to udělala.
1: Já jsem poslechl tebe a v sobotu jsem nic nedělal. Pršelo, takže jsem zasedl ke konzoli a hrál jsem.
3: A jaký to bylo mě poslechnout?
1: No, bylo to fajn, ale už mě to nedalo a neděle už jsem byl neposedný a musel jsem něco dělat. Takže takový tradiční víkend.
3: No, ale tak takový vyrovnaný. Trošku ano. Válem do trošku něco ano. Dělání. Ano. My doufáme, že víkend jste si užili i vy, no ten hokej je zatím takovej, no. 50 jo. Na 50 doslova, ale to nevadí, jedeme dál, prostě fandíme. Jedeme bomby a samozřejmě hokej se věnujeme i tady u nás na Express FM, čemu se věnujeme, ale hlavně je skvělá muzika. Čím to odstartujeme dneska?
1: Dáme si Sabrinu Carpenter.
3: Proti tomu nic nenamítám, dobré ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Stars, tak Daniel Žižka otevřel ty dvířka aspoň do finále eurovizního. Nakonec z toho vítězství nebylo. Nevyšla nám ani ten náš protest, protože na chvilku jsme tam měli taky jako technický problémy během toho vystoupení Dana. Takže to nám neuznali, ale takhle. Někdo zase tvrdil, že si ničeho nevšim, že nic jako neviděli. Někdo, ale zase se Dan díky tomu dostal i na BBC, kde si všimli, že tam byly nějaký technický problémy. Takže aspoň
1: možná
0: aspoň
1: by byl
0: takhle.
1: Radši, kdyby si všimli, že třeba, nevím, pěkně zpívá nebo tak.
0: Ne, to si všimli, to, jako, to vůbec nikdo zase, co jsem koukala na nějaký hodnocení, tak...
1: Jo, ale tak během toho hlasování chvílem a to vypadalo dobře, byli jsme na 10. místě a čekalo se, jestli nám to někdo ještě jako přihodí a nakonec jsme tak jako všichni přihazovali ostatním, až jsme se stoupili na to 16. místo.
0: Ale i tak je to úspěch. I tak mu máváme. Jak to nakonec dopadlo? Vyhrálo Bulharsko.
1: Bangaranga.
0: Bangaranga, bangaranga. Takový jako za mě eurovizní song. Docela vtipná byla taková ještě jako momentka, kdy k ní běžel ten předchozí vítěz, který k ní běžel s tou jako cenou a nevypl mu mikrofon. A bylo to takový nadšený shledání dobrých přátel. Bitch, I can't believe it!
1: Jo.
0: Všichni tak jenom, ups. Možná jsme mu měli říct, že má zapnutý ten mikrofon už celou cestu. Takže to by přišlo taky takový jako celkem. Bylo to cute, ale uvědomuji si, že ne, vždycky v tom živém vysílání se to jako úplně hodí. Neviděla jsem teda potom ten, jak to zvládli čeští komentátoři, jestli se tomu nějak vyhli.
1: Nějak to nekomentovali.
0: Prostě to jenom přešli, nechali to být. Na druhém místě Izrael a na třetím místě nakonec Rumunsko, taky s tou kontroverzní letošní písní Choke Me. Takže nakonec, hele, nakonec jsme takhle jako fanoušci Evrize přiškrtili tu Rumunku až k pěkný bronzový medaily, tak si myslím, že je s tím taky v podstatě spokojená. No a tím jsme tedy letošní Eurovizi uzavřeli a uvidíme, co bude dál, jestli se nám vrátí některé země. Izrael na druhém místě, vypadalo to dlouho i na to absolutní vítězství. Mm-hmm. Ne, že ne. Tak jestli se vrátí Španělsko a samozřejmě si myslím, že spousta lidí se těší i do Bulharska, že budou mít krásný výlet.
1: Ano, do Varny.
0: Do Varny.
1: Do Varny. Takhle někdo má výlet do Varny, to normálně, ale to nevadí. Tak jdeme dál. Před námi Offenbach, Be Mine.
2: Express ráno.

0: Tuhle skladbu můžeme považovat za první část příběhu, jak holka z Bratislavy dorazila do Spojených států a udělala velký úspěch. Adela KGB, za malou chvíli Blossoms, Gary a nebo taky Georgia Smith, The Way I Love You.
1: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
3: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Kryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
4: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.brg.aero.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: Georgia Smith, The Way I Love You. O víkendu byla ta bitka, na kterou jsme upozorňovali, mezi Rondou Rousey a Ginou Carano.
1: Jo, mohl to být e-mail.
0: Jak to myslíš?
1: Tenhle souboj mohl být e-mail, tak trvalo to 17 vteřin.
0: Jo, než Ronda dala Gíně tu páku na ruku a tím bylo všechno hotové, no.
1: Bylo po všem, no. Bylo to takový... Myslím si, že jsme všichni doufali a čekali, že to bude trvat díl.
0: Že se trošku pobijou.
1: Já jsem od toho neočekávala nějaký jako wow fight. Mně bylo jasný, že dvě v podstatě kámošky se domluvily, že to bylo hodně takový marketingový, ale já jsem tak nějak doufala, že budou aspoň předstírat třeba jedno kolo, že jsme se tady potkali a je to vyrovnanější, než si myslíte.
0: A v tom druhém to nějak jako ukončí.
1: A v tom druhém dobře, ať už teda vyhraje ta lepší. Což já jsem si i myslela, že by jí Gina třeba umlátila, jasně. Je mnohem díl v důchodu, než Ronda, která se aspoň v tom wrestlingu tam ještě trošku jako poflakuje, udržuje se nějak ve formě.
0: Takže... Ale 10 let jako nebojovala.
1: No 10 let nebojovala, ale Gina 17, myslím, nebo kolik.
0: Oh.
1: Hele, potom jako nakonec se na ní prostě na klasiku se na ní vrhla, schodila jí na zem, udělala jí ten armbar a bylo jako po všem, usmívala se. Musím říct, že ale většina lidí v komentářích jako trenéři a internetoví specialisté měli právě tenhle ten jako z toho pocit, že Ronda teda zmlátila vlastně jako paní, co přišla z důchodu a že to od ní bylo trošku nefér, že přesně tam byly takový ty lidi. Tak já se zajdu vyčurat a vrátím se a je po všem, ale to je klasika, ale tohle to se děje i v mužském UFC, jako naprosto běžně, kolikrát je tam opravdu po vteřinách, jako po všem to není nic.
0: Že na něj naskočí, dá mu kolínko a je po boji, no.
1: Jo, jako, hele, taktika je to vlastně všech, mít to co nejrychleji za sebou, nikdo se tam nechce samozřejmě dostávat tam jako do tlamy 2-3 kola. Jinak, Ronda si za to vydělala asi 2 miliony dolarů, Gina asi 1 milion dolarů, my jsme si ještě o tom psali s jednou kámoškou, se které jsme to sledovali a říkali jsme, hele, to se tam těch 17 vteřin mohli líbat a možná by i vydělali víc a bylo by to zajímavější, takže, no a tím pádem Ronda teda oznámila oficiální důchod, že to bylo takový, jako kdyby měla někde ten seznam těch lidí, co je chtěla zmátit, Gina byla tam, hele, tak si to takhle jako splníme, vydělali jsme se nějaký kapesný a Ronda oznámila, že skutečně končí a že chce ještě mít nějaký děti a že se musí vrátit do kuchyně.
0: Jo, ale aby to nebylo jako kiss nebo tak, jako že ty se taky loučili asi už po 20krát. Jako.
1: No, tak takhle, já si myslím, že samozřejmě s Danem Whiteou už jsou natolik jako rozhádaný, že do UFC návrat jako nehrozí Rondě. Myslím si, že se vrátí asi do toho wrestlingu a to se asi nepředpokládá, že se to bere jako návrat k MMA, takže určitě si myslím, že ji v nějakým ringu uvidíme, ale asi se to už nebude tvářit.
0: To bude
1: srandamač. Jo, takový něco jako tohle.
2: Express ráno. Express ráno.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: S jakými komplikacemi se můžete setkat na silnicích? Pozor, si dejte na D5. Máme tam dopravní nehodu 3 osobáku a jednoho nákladňáku. Je to na 43. kilometru a to ve směru na Plzeň. Takže tam opatrně. Komplikace očekávejte i na D6, 27. kilometr ve směru na Karlovy Vary. Je tam vybouraný nákladňák a je mimo komunikaci. A ještě k Ostravě se podíváme. 1/11 u Vřesiny. Máme tam dopravní nehodu, blíže nespecifikovanou. I tak jezděte opatrně.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na alza.cz.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Anal na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
7: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
8: Mami!
7: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
8: Vystřihovali jsme slona!
7: Vystřihovali?
8: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
9: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
10: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
11: Venku město, uvnitř klid.
10: sudoměřská32.cz
12: trenirkarna.cz
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: trenirkarna.cz
14: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
15: Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.
2: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's autumn.

0: Jessie Ware, Automatic, 7:49. Před námi je pondělní nakopávač. Pravdou je, že obvykle, nebo skoro většinou, já nevím, jak to vychází, hodím nějaký
1: skoro
0: návrh.
1: Skoro většinou ho vybíráš ty.
0: Já hodím nějaký návrh a ty řekneš tak jo, tak jsem to tentokrát nechal na tobě. A co si babu vybrala?
1: Ano, a takhle to dopadlo, dámy a pánové. Takže prosím vás, já samozřejmě píšu tady petici, můžete se k ní přidat, aby nakopávače vybíral Václav. Já jsem vybrala úplně náhodou, jsem se šla podívat do svého tady playlistu mých oblíbených písní a prostě jsem tak dlouho jela, až najednou vidím, podívej se jí bábu, Aretha Franklin, Respect, a si říkám, to je song, který mi vždycky zvedne náladu, vždycky mě jako, ne, není to úplně taky ten nakopávač jako tuc, ale začnu si to zpívat a pak to mě to neopustí celý den.
0: Ano. Ale já tomu rozumím, já ti ho schvaluju.
1: Schvaluješ mi ho?
0: No,
1: je to schválený?
0: Je to schválený.
1: A máme ho v archivu?
0: Máme.
1: To znamená, že to je schválený.
0: Ano, takže
1: automaticky,
0: udělal.
1: Takhle?
0: A je z archivu venku.
1: A jedeme!
2: Roní nakopávač!
3: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ve čtvrtém pražském obvodu a hlavně pod ním se intenzivně pracuje na budoucí modré lince metra. Déčko má po svém dokončení spojit náměstí Míru s Písnicí. Aktuálně se staví na úseku Pankrác Olbrachtova a záběry ze spoda najdete na domikách.cz. Osud uhynulého keporka Katymiho, jeho tělo bylo nalezeno pod před víkendem u pobřeží dánského ostrova Anholt, nechává místní obyvatele klidnými. Dánové se naopak udivují, proč mrtvá berliba dostává tolik pozornosti od Němec. Médií. Tělo Timiho zůstává u pobřeží ostrova a bude pravděpodobně ponecháno rozkladu. Jak stanovují dánské předpisy, minimálně jeden člověk už stihl na mrtvé zvíře vylézt a vyfotit se. Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík v nedělní debatě České televize uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor změnil po debatě na úřadu pro ochranu osobních údajů klubu, by tak protizákonné jednání hrozily pokuty ve výši stovek milionů korun. Bude jasno až polojasno, ráno a večer na některých místech nějaké mlhy, odpoledne a večer se můžou vyskytnout nějaké přehánky, teploty 16 až 21 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, příjemné pondělní ráno vám přejeme i po 8 hodině. Posloucháte Express ráno, natašám krásný sváteční den. Já se tady probírám zprávami, koukám tady na nějaký bulvárky, hudební novinky. Já teda se přiznám, já vím, já trpím tou nemocí, že poslouchám tu country hudbu, tak já tady ještě koukám na americké ceny Country Akademie, kdo vyhrál. Tak ale tím vás zatěžovat nebudu. Nebojte se, country si hrát nezačnem. Oh, to jsem vás chtěla uklidnit takhle.
1: Já jsem docela klidnej teda v tom případě.
3: Jo, jsi klidnější teďko?
1: Jo.
3: Chvilku to vypadalo, že se tomu snad budeme věnovat. Ne.
1: Takhle, já ne, že bych jako... Takhle, country vlastně jde úplně mimo mě. Já nevím, mám to prostě zažitý, to z toho české country a tomu americkému moc nerozumím, i když to je tak široký pojem, že to kolikrát ani country v podstatě v našem měřítku není.
3: Byla by to tady normální popina.
1: Tak.
3: Ale asi dáme ten hokej, ne?
1: Dáme hokej za chvíli.
3: Dáme hokej.
1: Troj si ven právě teď.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: momentálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Tak nám to pokračovalo o víkendu. Musím říct, že našim se úplně tolik nedařilo, tak jak bychom si představovali. Přišli jsme o nějaký bodíky se Slovinci, kteří poprvé nás v historii porazili, ale řekl bych, že spíš jsme se porazili sami. Jak říkal Tomáš Plekanec, stačilo trefovat to zařízení a Radim Rulík, náš trenér, zase říkal, že tam chybělo to, že bychom chodili víc do brány. Tak uvidíme, jak se bude dařit našim hokejistům proti Trekronor, tedy proti Švédům, kteří si poradili poměrně jasně z Dány 6-2. No a jinak Norové porazili Slovince 4-0, takže ty Slovinci k poražení byli. Ale já bych řekl, že oni se na nás jako dost nachystali a tudíž my jsme to možná i trochu podcenili, takže to se jako stalo. Překvapením je, že v tabulce je na prvním místě Rakousko. Ale to je jenom kvůli tomu, že má odehraný všechny zápasy. Samozřejmě, že se to bude v některých tabulkách rovnat a měnit a uvidíme, jak se bude dařit našim, protože dneska ve 2020 nastupujeme proti Švédům. Máš nějakou otázku, babu? Ani ne, děkuju. Tak a... nebo jsi měla? Ne, dobře. Mlčení je
3: také. Bych si nedovolila.
2: Ale klidně by se mohla zeptat. Já nevím úplně všechno. Já vůbec nevím, proč jsem byl pasován do jako odborníka na hokej.
3: To, že, no, to, asi, že chodíš moderovat na hokej a, no to jo, a fotíš ale to je, na hokej, no, ale tak to máš je, k tomu nejblíž.
2: Jako ano, jsem k tomu hokej blíž, ale že bych byl nějaký odborník, to teda jako vůbec nejsem. Ale to nevadí, já tu roli přijmu.
3: Se jim staneš.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.

0: Tohle jsou Lime Garden, Cross My Heart. Na Expressu už za okamžik pokračujeme s hudbou Elvis a nebo Moona.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
4: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý webhosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
5: Toto je?
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair. Osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
12: Jauvajs, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, museumofbricks.cz.
13: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
14: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
11: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Tohle je Muna Dancing on the Wall 828. Využiju toho, že máme tady Pierre. Ahoj, Pierre.
1: Ahoj.
0: Ahoj. A ty jsi byl na Světě knihy.
1: Aha.
0: Byl jsi i při udílení skřipce. Ale anticeny.
1: Ne, u toho jsem nebyl, ale je to zajímavý případ, opravdu.
0: Mě to strašně překvapilo. Ty jako autor knih máš taky možnost nějak rozhodnout o tom, kdo to bude překládat? No. Třeba do němčiny.
1: No, ono na českém trhu je hrozně málo překladatelů, takže respektive čeština ve světě není tak fantastická, takže když třeba chcete něco do angličtiny, tak máte tak jako výběr asi z pěti lidí, kteří se tím vážně zabývají. A jsou to lidi relativně kvalitní, takže se nemůže stát to, že budu překládat z něčeho, z nějakého jazyka, po kterém vůbec nevládnu, což je... Ale já myslím, že ten člověk měl jako velký sebevědomí, jo, že to podle mě... To zní dobře, že jo? Prostě, hele, pojďme to přeložit z japonštiny, já nevím, bylo to ze češtiny teda.
0: No, ze češtiny, no.
1: Pojďme to přeložit z japonštiny, ale japonsky teda neumím. to chceš mít koule takovýhle, abych ho viděl, to chlapka.
0: Jo. Hovory k sobě od Marka Aurelia překládal z řečtiny, neuměl řecky a tudíž za to vyfasoval tohle z toho skřipce. Ho natáhli na něj.
1: No, nerozuměl řekům, neuměl řecky, nerozumí filozofii, ale dal to prostě možná ke symptom doby, jako já nevím. Ale jako je to asi někdo starší, není to samozřejmě někdo z generace alfa, kdo má jenom sebevědomí.
2: A nebylo to, že to přeložili na férovku, že to chtěli zkusit tím AI a aby to jako zakryli, tak tam strčili nějakýho překladat telského bílého koně. Jo, potřebujeme obětního beránka.
1: Ale určitě
2: tak
1: jo.
2: Tak já půjdu, no.
1: Jo, určitě jo, protože to
0: kolik se... za to je?
1: No jasně, stačíš to do DeepL-ka a když nejseš jako vysloveně blbej, vezmeš druhou knížku k tomu, v jazyce, do kterého to bylo vzaložené a rozumíš tomu, tak pak to můžeš nějakým způsobem jako dát dohromady, ale není to jako běžná praxe u nás a vůbec pořád to AI tady má takovou nehezkou pověst mezi náma hrozně kulturníma lidma.
0: Kolik ňader si podepsal na Světě knihy?
1: Ne,
0: to už tady padlo takhle ve studiu.
1: Ne, tam je to kulturnější trochu než na diskotéce, tak tam se podepisuje pak jenom na papír.
0: Jo, nuda. No. Dobře.
2: A podepisuješ se, nebo, nebo děláš i hezký, že s jménem, jakože Janě věnuje...
0: A máš k tomu nějaký třeba, někdo třeba dává srdíčko, nebo
2: jo,
0: tak?
1: Já se snažím, aby to bylo osobnější, ale ten čas na to, který... máte tam jako malinké, když tam stojí fronta, tak no, a vám stačí pár lidí, tak prostě to není také, že skvěle můžete 15 minut a potom pokecat a ještě tam jako hodně pomaličku psát, takže vždycky se snažím tam něco hezkýho napsat. Ale co jsem zjistil, jsem dlouho ze školy, kdy jsem psal perem nebo propiskou a kromě podpisu, a já myslím, že to mají všichni takhle na světě, řekněte mi, kdo dneska vůbec píše prostě v obyčejně na papír jako v rukou, je to složitá věc.
0: Mm.
2: No málo kdo, tak nechci si koupit razítko, že bys byl takový, víš, bys to tam vrazil a tam už potom jenom takovou muží nohu udělal.
1: Za stolik neprodávám, v pohodě.
3: Express ráno. Express ráno.

0: Dua Lipa, Be The One, za malou chvíli Kasabian. Teď jdeme na silnice.
1: Express. Dopravní servis.
0: Praha východ, Nupaky, ulice Průběžná, dopravní nehoda autobusu, počítejte s omezením, komplikace jsou i na D5 mezi 41. a 43. kilometrem ve směru na Plzeň, u Cerhovic je tam dopravní nehoda dvou osobních vozidel a komplikace je také na příjezdu do Brna od Bratislavy na 9. kilometru, je tam osobák a nákladák, jsou teď v postavném pruhu a dopravní nehoda se šetří.
2: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutnej, že už zase ztratil sluchátka.
2: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
4: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
5: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je Tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
9: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazů Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
10: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šláčkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
12: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
13: Music. First. Express FM.

Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Scissor Sisters, Comfortable Numb, no a za malou chvilku taky opět zprávy tady u nás na Express FM v Express ránu v 9 hodin. Já tady mám taky takový sled, si myslím, docela zásadních zpráv.
1: Ano, jakého rázu jsou?
0: Mám tady takový mix zpráv, které se týkají vztahů, lásky,
1: a
0: milování. Nelásky. Mám tady takový mix informací, na většinu jste možná narazili minulém týdne, třeba na nějaký kousky. Já jsem to tady tak jako shrnula díky profilu už skoro, takže mám tady informaci o muži, který zabil svého souseda, protože ten se ho pořád ptal, proč je single v 45 a týpkovi došla trpělivost. Takže pozor na tyhle ty otázky.
1: Takže teď bude mít kamaráda někde?
0: Ano, teď zamřížema. Si zřejmě zamřížema najde konečně kamaráda.
1: Nějaký vztah tam bude.
0: Snad jim to vyjde. Ano, pozor, ceny kondomů se výrazně zvýší, může za to situace na Blízkém východě. Mhm. Zkrátka není z čeho dělat gumy. Ano, muž vytvořil seznamku pro ženy, kde jediným mužem k seznámení je on sám. A to si myslím, že je docela chytrý krok. Možná, že to by mělo udělat víc mužů. Ale musí to být opravdu jako promakaný, podle mě, ta seznamka, ten jeho profil, když on to složil. Otázka je, jestli třeba tam není on, ale má tam různý profily. Jakože třeba, když je oholenej, když je neoholenej. Víš, že jednou se vydává za dobrodruha, jednou za knihomola.
1: Ano, jednou drží v ruce kapra.
0: Ano.
1: Tak, to jsou nejhorší.
0: A vždycky, když ale dáš ten swipe, tak nakonec to bude on. Jenom poznáš, tak možná ještě to by mohla být možnost. Potom tady mám informaci z Indie. Kvůli suchu oddali indičtí kněží dvě žáby, aby potěšili boha deště. O dva měsíce později.
1: Takže to vyšlo.
0: Vyšlo to o dva měsíce později, ale zase rozvedli, protože silné deště zničily přes 9000 domů. Takže prosím vás pozor na vdavky žabí. Potom také pozor na takzvaný zombieing. To je prosím vás, to je něco, co nastane po ghostingu. Nejdřív tě ten někdo prostě vyghostuje a potom se vrátí z ničeho nic. A dělá jako zase ti napíše, ahoj, tak co, kdy zajdem ven? A to je ten zombieing právě. Potom u ženy v Číně se projevilo vzácné onemocnění, kvůli kterému neslyší mužské hlasy, ty ženské ale slyší stále perfektně. To si myslím, že má ale hodně lidí, jenom si to nediagnostikovalo. Nebo možná už jenom to jako blokuje.
1: Nebo to má jenom na konkrétní lidi.
0: Ano, my jsme tady minulý týden soutěžili o krabičkovou dietu, tak možná by se jako ještě k tomu hodilo s někým se i seznámit, protože jedna minuta intenzivního líbání může spálit až 26 kalorií.
1: To je málo.
0: Není to bohvěčo, ale potom je tady zásadní ještě informace taktéž zvířátko na závěr.
1: Ano.
0: Dnešní zpravodajské relace. Samičky ryb dokáží předstírat orgazmy, aby zmátly samce a mohly odplavat a najít si lepšího partnera. A takhle přesně odplavaj. Turu, tu, úplně vidíš ty plotvičky.
1: Ty bublinky.

0: platy letos opět vzrostly. Jen loni činila suma za náhrady poslanců 412 milionů korun. Na platech bylo vyplaceno 304,5 milionů korun. V Rakousku se odehrál další útok, při němž stádo krav na pastvině zaútočilo na turisty. Případ se stal v Tyrolsku a krávy zabili manželský pár. Uvedlo to rádio Bayerischer Rundfunk. Zakuklenci neřádili jen na týden starém derby v pražském Edenu, ale i ve Francii. Utkání mezi Nantes a Toulouse bylo přerušeno a následně předčasně ukončeno kvůli invazi fanoušků z kotle přímo na hřiště. Oproti řádění na Slavii ale existovalo pár rozdílů a ty najdete na sport.cz. Bude polejasno až oblačno, někde místy mlhy, odpoledne a večer se vyskytnou nějaké přehánky a teploty 16 až 21 stupňů Celsia.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
1: Na Express FM.
3: Příjemné pondělní ráno vám, Vašek a Babu, přeji i po 9. hodině. Máme 9 hodin, skoro 2 minutky k tomu. Z muziky nám společnost budou dělat Editors, jejich novinka Call It In, Miley Cyrusová, anebo také Killers, Read My Mind. No a pokud jste si i vy nedávno aktualizovali aplikace na svém chytrém mobilním telefonu a máte taky tu novou disco ikonku Spotify a říkáte si
0: WTF, už jsou volání potom, aby to vrátili.
3: No, už jsou volání a Spotify už naštěstí volání vyslyšelo, řekli, že někdy během příštího týdne to zase změní zpátky na tu původní, že to chápou, že třpytky nejsou pro všechny.
1: Express ráno.
2: Express FM.

0: Ninja Danger. To je na svých oblíbených písniček.
1: Jo, jo.
0: Danger, High Voltage. A to by příští týden nakopávač.
1: Co?
0: Danger, High Voltage.
1: OK.
0: Musím si to zapsat, moment. Já na to zapomenu. Příští týden se mě zeptáš, co bude nakopávač? A já.
2: Nevím.
1: Co si to někde napsala, nevím, kde to mám.
2: Nic mě nenapadá, pak dáme Britney Spears Toxic.
0: To by mohlo zabrat, ne? No, uvidíme.
1: Ale na tom vztahovým serveru, tak jak jsi tam z toho tahala ty informace před celou, tak mě zaujala to, jak si lidé přejmenovávají svoje ex ve svým mobilním zařízení.
0: Já si teda přiznám se, já si asi lidi nepřejmenovávám, protože mě to potom mate, když mi volají, tak já si to zase nezapamatuju, koho jsem si přejmenovala. Takže když tak si je nechám tak, jak jsou a dám třeba do závorky nebrat. A nebo si ty lidi většinou už jako rovnou zablokuju, že jo? Nebo si je jako dám skrýt a tak, že to neřeším. Ale ano, jsou tady, třeba hledáte inspiraci pro to, jak si přejmenovat nějakého svého nebo svou ex v telefonu. Je tady tady v podstatě takový jako 20 návrhů. Je tam třeba i ghost roku.
1: Ano.
0: Ale může se stát, kdybychom navazovali na tu zprávu předchozí, že si ghosta roku přejmenuješ na zombie roku, pokud tenhle ten duch vstane z mrtvých, že? Takže se můžeš dostat opět, můžeš se změnit znova. Potom je tady takový, a to je docela, jako potom si myslím, že jsou tady, takový, že to ani nemusí být tvý ex, že to můžou, že to je jenom takový to pojmenování lidí, aby, že si třeba nepamatuješ, že se jmenuju Filip,
1: jo.
0: Ale víš, že měl děravý slipy, tak si ho tak uložíš. Podobně je tady 2 minuty a hotovo.
1: To vypadá jako docela dobrý mejdan, jako, nebo závěr mejdan. Nevím, jak se jmenoval, měl děravý slipy.
0: Děravý slipy, mám tady ale jeho číslo.
1: Nebo slipy vepředu s kapsičkou.
0: Brambora vzadu.
1: Brambora.
0: Brambora vzadu. Potom je tady v podstatě ghost, ale trošku jinak. To se jmenuje scene z roku 2019, takže to je taková ta klasika zobrazeno a potom už se nikdo nevozval.
1: Aha.
0: Potom je tady drama boy glow down. To je teď nejčastější popis, jak si podle mě možná některý lidi přejmenovali ve svém telefonu Timothée Chalamet. Vidím desítky článků na téma, jak se stalo, že Timothée má svůj glow down. Potom je tady třeba vždycky busy. To si myslím, že je taky taková jako klasika. Podobně jako název, že prostě ozves jen, když se nudí.
1: Jo. To je takový jako, hele, co děláš dneska? Nebo napíše jenom, ahoj, jak se máš?
0: Ahoj, jak se máš?
1: Nudíš se, vlastně není z toho žádný výstup, jenom prostě otravuje.
0: A nebo se zrovna prostě jeho holky 1, 2 nebo 3 neměly čas, tak potom jste ještě tady to, takže se to tváří jen když se nudí, to znamená nikdo jiný neměl čas, taky ještě to může být. Potom je tady třeba můj nízký standard, ztráta času, karma waiting, ohne co se pohne, už nikdy, v závorce fakt. Autista chtěl jen smočit kopačka.
1: A tak mě napadá, možná, že i naše posluchači mají nějakýho svého ex, třeba přejmenovanýho nebo kámoše, mají k tomu nějakou tu poznámku, tak nám to klidně napište, my to samozřejmě řekneme dál celkem anonymně. 602 604 903, tam můžete poslat to tu SMS.
0: Ano, celkem anonymně. Takže kdo jste měl, prosím vás, na svém telefonu uloženou tady Renču 724 178. Tak si vás uložila jako nebrat.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: CZ doména za méně než půlku ceny? Nebo úplně zdarma k webhostingu? Využijte jarní slevy u WebGlobe. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
7: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul, francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Páchnoucí klimatizace po zimě?
10: V autě 40 stupňů?
9: To nechcete.
10: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
9: Jsme tu pro vás.
10: Klima Express.
9: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
10: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
9: Skočte si nakoupit.
10: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
9: Objednejte se na
10: klimaexpress.cz.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, s kluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Express. Music first. Express FM.

0: Adele, oh my god, to by mě zajímalo, jak si Adele přejmenovává svoje ex. Podle mě by je mohla přejmenovat třeba podle svých písní, který o nich napsala, anebo jenom číslem, kolik vydělalo to album.
1: Tak jak si, ano, tak jak si vždycky pojmenovávala svoje alba, že jo?
0: Taky to. Díky za 26 milionů liber za píseň tuhle a tuhle. Ahoj Tome. Ano, my jsme tady řešili takové téma, jak si lidi ukládají své ex do telefonu. Chtěli jsme i po vás, abyste nám dali vědět, jak si přejmenováváte vy. Já jsem si pak ještě vzpomněla na takový trik, takový for, co jednu dobu frčel, že když začne s někým chodit, tak si jeho jméno uložíš. A víš, jak spousta lidí, když s někým, jako potom, že jo, nejdřív si ho uložíš třeba Tomáš Roxy. Potom zjistíš, jak se jmenuje, tak si třeba s příjmením, tak si ho přeložíš, nebo si ho dáš potom.
1: Pak už zase nevíš, že to je Tomáš Roxy.
0: Přesně, no, to tak nevadí. Si ho dáš, ale třeba když spolu pak začnete chodit, tak si dáš, že Tomášek a já nevím, třeba srdíčko za něj. Že spousta lidí to má takhle, že to má to srdíčko za tím jménem toho člověka, se kterým jsou. No a já jsem viděla takový tip od jedné holky na internetu, že ona vždycky, když takhle začne s někým chodit, tak si tam dá to jeho jméno a dá mu 3 srdíčka, což jsou jako životy. A když on udělá nějaký průšvih, tak ona mu vždycky to jedno srdíčko umaže, že mu dává takovýhle vlastně jako strajky. A až když on přijde o ty 3 životy, o ty 3 strajky, tak si ho potom asi třeba přejmenuje. Tady jsem koukala, někdo si třeba svýho ex přejmenovává na Voldemort, ten jehož jméno se nesmí vyslovit, jakože. Tak a potom si to teprve asi už dáš na děravý trenérky, nebo už nikdy fakt, opravdu fakt, teď už opravdu nikdy.
1: Zajímalo by mě, jestli ten třeba Tomáš, 3 sedíčka, jestli má někde nějaký save point, jestli jako je možnost jako si zase to jako nabrat někde nějaký jako to sedíčko na spátek.
0: Napsali, je to možný, že třeba ještě můžeš získat nějaký, otázka je, jestli třeba nemá jenom jinou barvu, víš, jestli to je jenom takový záchranný, že ti něco, že se něčím zachráníš. Každopádně, náš Tomáš nám píše, dobré ráno babu a Václave, pokud se jedná o dívenky, se kterými jsem nějakou dobu žil pod jednou střechou, tak v mém mobilním uložení se nic zásadního nemění, akorát od jména třeba Jarmila, odmažu dvojtečku, pomlčku a hvězdičku, on tam má takového toho smajlíka na pusinku. Takže odmaže pusinkáče, protože s nima i po rozchodu vycházím dobře, jsou už vdaný, mají děti a o Vánocích a teda si popřejeme. Takže jednorázovky v mobilu nedržím. Ahoj, te Tomáš.
1: My měli kamaráda, který si svojí ex přejmenoval na matka mého syna, přičemž všichni věděli, že ten syn není ani jeho, ale to nevadí. Takhle, věděli to všichni.
0: A on to taky věděl.
1: Já myslím, že asi, že jako tušil, ale nechal to tak.
0: Jo, ale nechal to tak být. No. Tak, to je taky takový férový.
1: Taky řešení, věď.

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Express. Dopravní servis.
1: Jak to vypadá na silnicích, kde se bourá, konkrétně v Karviné, Havířská ulice, tam počítejte s omezením. Pokud jedete po D2, 9. kilometr, dořešuje se tam dopravní nehoda osobáku, nákladňáku. Ještě také D1 mezi Brnem a Ostravou, 213. a 212. kilometr, jsou tam dva osobáky v sobě. Pak ještě také se bourá i v Praze, jednu třeba dopravní nehodu za všechny, tak ta je na D5, hnedka na začátku ve směru na Prahu nebo na příjezdu do Prahy, je tam v sobě čtyři osobáky, na místo jede policie. Všechno se to bude řešit a vy budete stát v koloně.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
2: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Mama, mama, mama.
6: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka, třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
1: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
6: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
10: Venku město, uvnitř klid.
9: sudoměřská32.cz.
11: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
12: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šlehačkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
13: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Acema. Jde to i bez banky.
16: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.

0: of Monsters and Men. Víš, jak jsme se babu bavili, jak někde na výstavišti byly ty kontejnery, kde kam se zavřeli lidé na těch 72 hodin, kdy to bylo navázáno na tu vlastně kampaň státu, aby lidé byli připraveni, kdyby náhodou se něco stalo a byli 72 hodin třeba bez elektřiny, tak už toho je výstup, ono to bude, bylo sfilmováno, takže se budete určitě moci již brzy na to podívat i na, třeba i na internetu, myslím si, že v televizi to nebude, ale zajímavý je, že součástí tohleto experimentu ještě bylo i to, že lidé dostali otázky. Bylo jich mnohem víc, než vybrali ty tři, kteří byli v tom kontejneru. Co by si sebou vzali na 72 hodin? A byly tam takové odpovědi, jako že elektrickou kytaru, někdo si tam vzal asi 5 litrů kořalky, někdo si tam vzal prostě jako blbosti. Na co se hodně zapomínalo, a to je, že byste měli mít nějaké rádio na baterky, kde byste mohli poslouchat Český rozhlas, protože on je jediný, kdo vám bude poskytovat v případu výpadku elektřiny nějaké informace. Protože není nic důležitějšího, než mít ty informace, abyste věděli, co se děje. Takže je z toho takovýhle výstup, že si někdo bere, jako, chápeš, běžíš do kryto, bereš si sebou elektrickou kytaru, jako, dobře, kdyby normální kytaru, ale elektrickou ještě, tak to mně přijde, jako, tak třeba byla drahá, jako, jo, jestli má nějaký originál Stratocastera s podpisem Erika Clapna nebo já nevím čeho, tak to bych ještě pochopil, že by o to nechtěl přijít.
1: A navíc v případě nějaký jako apokalypsy budeme potřebovat nějaký dobrý soundtrack, až my ostatní budeme vybíhat s těma baseballkama, který jsou vylepšený o ty velký hřebíky, o ty motorový pily. Víš, tak my vlastně vyběhneme, budeme mít ty rambovský čelenky a za náma týpek. A my
0: No a ještě bylo docela zajímavé, že tam byl jeden člen z toho týmu, který si sebou vzal věci, které může směnit. Totiž v případě, že potom už jako dojde na to, že potřebuješ někam dojít, něco potřebuješ získat, něco, co ty potřebuješ,
1: jasně,
0: co se ti hodí, tak on třeba vzal 5 kilo, nebo ne 5 kilo, nějaký prostě kilo krkovice z mrazáku. Že by to potom směnil, nevím, jak by dopadla ta krkovice po 72 dnech, hodinách, ale prostě jsou věci, které prostě můžete směnit a následně můžete získat potom i to rádio.
1: Tak to je lepší mít už, ne? Podle mě takovou tu rybářskou vestičku, co má těch hodně kapsiček a tam mít zastrkaný různý ty proteinové tyčinky, tuňáka a tohleto a když tak směňovat z vesty asi, rybářský, asi, podle mě.
0: No tak jenom, že ten experiment už byl ukončen a na výsledky jako ty vizuální, na ty já se moc těším. Tak.
1: Týpek s elektrickou kytarou. Další směňuje 3 dny starou kýtu rozmrzlou. Hele. Bude to hodně zajímavý, si myslím.
0: Jo.
1: Se nemůže dočkat do krytu, jaký to tam bude.
0: Kolik máme? 9.51, čas akorát se rozloučit.
1: Čas akorát utíct do krytu, ale nebojte se, my tady nebudeme až za 72 hodin, my tady budeme zase zítra v 7 hodin se na vás těšit s Vaškem v Express ránu.
0: Pierre má v kanceláři kytaru.
1: No, a on má navíc taky tu žlutou vestičku k té evakuaci. Já myslím, že tam se něco rýsuje. Novinka.

sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: 1%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Nad sezónou letních dovolených se kvůli krizi v Hormuzském průlivu vznáší nejistota ohledně nedostatku leteckého paliva. To ale podle Evropské komise neznamená, že aerolinky můžou rušit lety bez kompenzace. Zdražování paliv leteckým společnostem také nedává právo účtovat palivové příplatky k už zakoupeným letenkám. Fotbalisté Realu Madrid ve 37. kole španělské ligy zvítězili 1-0 na hřišti Sevilla. O ukončení vítězné série soupeře po třech zápasech rozhodl Vinicius Junior už po čtvrt hodině hry technickou střelou k tyči. Real po porážce v El Clasiku a ztrátě naděje na titul vyhrál po druhé za sebou. A dneska bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. V 10 hodin vás zdraví Míša.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nejhranější song týdne Olivia Rodrigo na Express FM nám odstartovala naše dopolední vysílání. Zdraví vás Míša. Máme pondělí 18. května, víkend za náma a s ním i teda velmi neuspokojivý finále Eurovize, který teda celkem zabolelo, ale snad ta samotná účast v soutěži pomůže českému zástupci Danielu Žižkovi nastartovat víc kariéru, aspoň tady u nás v domácím prostředí. Taky máme za sebou finále Asia Express, který ale dopadlo za mě třeba nejlíp, jak mohlo. Spoilery dávat nebudu, přece jen to třeba ještě někdo neviděl. No a než půjdeme do finále dnešního vysílání tady my, tak nás čekají novinky z hudebního světa. Sebekritická Maja Hawk a sebekritický John Cena, nebo taky nové dvojnické číslo hudebníka s hercem. Taky mám pro vás velkou soutěž o wellness pobyt pro dvě osoby, tak zůstaňte naladěni. Začínáme hudbou. Tohle je dneska už bývalá anglická kapela Childhood, která byla aktivní mezi lety 2010 až 18, takže jenom 8 let, ale dala vzniknout třeba tomuhle tracku, který se jmenuje Californian Light.

0: Vypsaná fixa. Bylo to jistý na vlnách Express FM, co je taky jistý, že za malou chvilku nám tady budou hrát Imagine Dragons nebo Lady Gaga z Doči a pak se podíváme, jak Youngblood spojuje nespojitelné.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloplašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
4: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín, silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
2: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
1: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
2: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
12: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
13: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
14: Express. Music first.

Lady Gaga doučí a společný track Runaway na Express FM. Jdem se mrknout na toho Youngblooda. On brázdí planetu se svým turné Idols a v nedávném rozhovoru se rozpovídal o tom, jak moc vyrostl ze škatulky naivního politického teenagera z crossoverové scény. Jeho publikum se totiž proměnilo tak nečekaným způsobem, že dneska v prvních řadách na jeho koncertech vedle sebe paří queer mládežníci s modrýma vlasama a drsní 50-letí kamionáci. A Youngblood tuhle žánrovou fúzi naprosto miluje. Říká, že jméno Youngblood už dávno přerostlo toho drzího kluka ze severu Anglie v růžových ponožkách a smál se, že už teďka ho v 6 ráno na hranicích mezi Spojenými státy a Kanadou poznávají i celníci, což skvěle ukazuje, jak masivní jeho globální dopad dneska je, když vás unavená pohraniční stráž na ranní směně uprostřed nějakých severoamerických lesů pozdraví vaším uměleckým jménem, tak to určitě potěší. S tím, jak se jeho publikum rozšiřuje, rostou i jeho ambice. Arény a festiáky už má odškrtnutý a teďka jsou na řadě stadiony. Zároveň ale říká, že odmítá nálepky typu, že on je budoucností rockové hudby, protože sám sebe popisuje jako kluka z britské střední třídy, který prostě jenom miluje svoji zemi a hudbu a dělat si věci po svém. Tohle je Youngblood a Loner.

Jason Status a Jacob Banks Alive na Express FM. 27letá herečka a zpěvačka Maya Hawke, kterou všichni známe jako Robin ze Stranger Things, vydává svůj nový album s názvem Maitreya Corso a v rozhovoru pro LA Times přiznala, že všechny svoje předchozí desky zpětně upřímně nenáviděla. Byla prej totálně vyhořelá, unavená z internetu i z neustálého self-proma. To se nedivím. Teďka prej nastal zlom, protože se Maya musela vyrovnat s definitivním koncem natáčení Stranger Things, což jí sice na rok úplně paralyzovalo a vystrašilo, protože prostě jedna velká éra skončila, ale zároveň jí to dalo svobodu postavit si život a kariéru vlastně od znova od základů. Na novince, kterou nahrála se svým manželem Christianem Lee Hudsonem, si zakázala jakýkoliv kalkul a řekla, že sice ví, že nemá hlas jako Adele a neumí tancovat a nechce být popová star, ale chce prostě jenom stát s kytarou a zpívat svoje vlastní věci. A dejí to velmi dobře. Tohle je Maya Hawke a Missing Out.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
7: Divadlo Hibernia uvádí
8: strhující komorní muzikál
7: 5 let zpět.
8: V hlavních rolích
7: Anna Prášilová-Fialová
8: a Ondřej Rychlý.
7: 5 let, 2 lidé
8: a 1 příběh lásky.
7: Od ledna 2026.
8: V divadle Hibernia.
9: Jauvajs, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křeček, muzeumofbricks.cz.
10: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

Thundercat a Liliady, I did this to myself na vlnách Express FM. A když už jsme byli u těch sebekritických začátků u Maji Hawk, tak 39-letý John Cena, který je dneska zavedenou hollywoodskou hvězdou, viděli jsme ho třeba v Rychle a zběsilé nebo v Barbie, v různých filmech, ale jeho filmové začátky jako nebyly úplně easy. On se teďka v rozhovoru otevřeně přiznal, že když v roce 2006 natočil svůj debut Voják, tak z toho byl totálně zklamaný a filmování vůbec nebral vážně. Kolem roku 2010 ho prej z filmového biznesu doslova vyhnali. A viní z toho ale jenom sám sebe. Jako šampion WWE byl totiž zvyklý na arény plný řvoucích lidí, okamžitou odezvu a obrovský adrenalin. Na tom filmovém place to ale bylo úplně jiný, protože tam bylo hrobový ticho a on vlastně prej vůbec netušil, jestli hraje dobře nebo je úplně tragický. Ztrácel pro hraní trpělivost i vášeň. Druhou šanci dostal až po roce 2012 díky komediím jako Vykolejená, kde v sobě objevil komediální talent. Což teda on vtipný je, to je jasný. Dneska říká, že za tuhle druhou šanci vděčí jenom tomu, že dostal lekci, poučil se z vlastních chyb a na plac už dneska chodí s maximální vděčností a pokorou. To je dobře. A protože John Cena je fanda hip-hopu, jmenovitě Jay-Zho, Nase nebo třeba Eminema, tak toho si pustíme.

0: se podařilo shromáždit 66 milionů korun na kauci, aby mohl vyjít z vyšetřovací vazby. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. Gymnasté z Ruska a Běloruska mohou s okamžitou platností startovat v mezinárodních soutěžích bez jakýchkoliv omezení. Rozhodl o tom výkonný výbor Světové federace FIG na zasedání v Egyptě. A dneska bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. V 11 hodin vás zdraví Míša Tůmová.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

Silver Spoons a Aiko Medusa krátce po 11. na Express FM, kde dneska v Express ránu nakousli téma ghosting a já jsem tady před chvilkou říkala, že John Cena je fanda Jay-Zho a Nase, což je dvojice známá jedním z největších rapových konfliktů. A ten začal jak? No právě tím ghostingem. Píše se rok 1996. Tehdejší král New Yorku Nas slíbí mladýmu Jay-Zmu, že mu zarepuje na jeho debutovém albu. Jenže do studia prostě nedorazí. A tahle ta urežená ješitnost odstartovala tichou válku, která v roce 2001 pak vybuchla naplno. Jay-Z tehdy vydal zdrcující track Takeover, kde Nas se totálně odepsal s tím, že za 10 let vydal jenom jedno dobrý album. No a Nas se naštval, zavřel se do studia a vypustil atomovku jménem Ether. Brutální textovou popravu, že z ní byl Jay-Z podle pamětníků 3 týdny úplně mimo. Celá tahleta show, do které se nakonec zapletly i jejich tehdejší partnerky, skončila až v roce 2005 velkým usmířením přímo na pódiu a dneska jsou s obou reperů miliardáři a business partneři. Jay-Z navíc v čerstvém rozhovoru přiznal, že celýho sporu zpětně lituje, protože má Nase vlastně hrozně rád. My si teď jednoho po druhém poslechneme. Začneme tím mladším a tohleto je Nasir bin Oludara Jones, a.k.a. Nas, se svým trackem Daughters. Yeah, yeah, for my brothers with daughters, I call this. For my brothers with daughters, I call this.

0: Tohle to byl Jay-Z, 444 na Express FM. Za chvilku si tu pustíme Family of the Year nebo Another a 54 Ultra, ale taky se nažhavte na soutěž o dva vstupy nebo noci ve wellnessu.
1: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
3: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
4: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
5: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý webhosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Toto je?
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datát, opravdový elektrospecialista.
10: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
11: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.
15: Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Another a 54 Ultra, Talk to you. To je pondělní pohoda na Expressu a s ní i soutěž, která vám zaručeně zvedne náladu a dobije baterky. Květen na našem rádiu totiž patří absolutnímu relaxu, protože vás posíláme do vyhlášených lázní Poděbrady. Hrajeme o luxusní pobyt pro dva na dvě noci s polopenzí. Čeká vás dokonalý únik od každodenního schonu přímo v srdci lázeňské kolonády a hlavně neomezený vstup do špičkové hotelové wellness zóny. Můžete se těšit na vyhřáté výřivky, finskou saunu, páru, parádní bazén a unaveným nohám ulevíte na knajpově chodníčku. Jak tohle můžete vyhrát? Stačí nám poslat správnou odpověď na jednoduchou otázku. A ta zní: jak se jmenuje secesní lázeňská kavárna Lázní Poděbrady, která se nachází přímo na kolonádě? Jo, pokud víte, správnou odpověď posílejte na soutěž@expressfm.cz a vítěze vyhlásíme v Express ránu 29. května.

Rosia Jazzy, High on Me na Express FM. Pokud jste o víkendu nesledovali americkou show Saturday Night Live, tak jste přišli o docela povedený sketch. Slavný komik Will Ferrell se vrátil jako moderátor, jenomže když zhasla světla a diváci začali jásat, tak na pódiu nestál on. V naprosto stejném oblečení tam napochodoval jeho slavný dvojník, bubeník Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Než diváci stihli pobrat, co se vlastně děje, tak vyrazil Ferrell zpoza kulis s křikem, co si sakra myslíš, že děláš? A Chad na to, myslím, že moderuju show. Bitva o to, kdo je kdo, začala už v roce 2014 na talk show Jimmyho Fallona, kde se utkali v bubenickém souboji a vybrali $500,000 na charitu. Chad Smith s oblibou vypráví historku z roku 2017, kdy na něj na koncertě fanoušek zařval Wille Ferrelle. A Chad tehdy předstíral, že uraženě odchází z pódia, aby se v zápětí vrátil k mikrofonu a se smíchem zařval: je mi to fuk, jsem slavnej jen díky Ferrellovi, kašlat na něj. Tyhle ty dva si ze svojí neuvěřitelné podoby utahujou už od roku 2014, ale v sobotu to dotáhli k dokonalosti. Do scénky se navíc vložil i hudební host večera Sir Paul McCartney, který předstíral, že si je pořád plete. Chad Smith pak bubnoval v McCartneyho kapele a Ferrell se zase předvedl jako král kravských zvonců. Tohle je Chadova kapela Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities.

0: punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
1: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
8: Venku město, uvnitř klid.
7: Sudoměřská32.cz.
9: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
10: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
13: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: V pátek vyšel Iceman, 9. studiové album Drakea a první solový projekt od alba For Old Dogs z roku 2023. A Spotify týžden na Instagramu oznámilo. 15. května se Drake stal během jediného dne nejstreamovanějším umělcem Spotify roku 2026. Iceman se stal během jediného dne nejstreamovanějším albem roku 2026 a Make Them Cry se stala dosud nejstreamovanější skladbou roku 2026. Gratulujeme. Muzeum Madame Tussauds v Las Vegas odhalilo voskovou figurínu Aviciho. Figurína se objevila těsně před zahájením festivalu EDC Las Vegas. Má na sobě tradiční červeno-černou flanelku a kšiltovku. Vše vypadá jen, jako by byl voskový Avici zapůjčen z newyorské pobočky. Informace Muzeum Madame Tussauds nijak nekomentovalo. Skladba I Zwei Drei od britských Look Mom No Computer skončila na posledním 25. místě Eurovize, když od poroty získala pouze jeden bod a od veřejnosti obávaných nula hlasů. Nejdůležitější je, že jsme se všichni snažili ze všech sil, napsal frontman. Bez ohledu na to, co je proti nám, ať je to cokoliv, musíme se dál snažit ze všech sil, bez ohledu na to, jaký bude výsledek. Nyní je tedy třetím britským umělcem v řadě, který ve veřejném hlasování nezískal žádné body. Předtím se to v úzovkách podařilo kapele Remember Monday a v loni Oli Alexandrovi.
0: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Policie navrhla obžalovat za lednový útok v obchodním centru v Hradci Králové cizince z pokusu o vraždu a dalších zločinů. Zranil dva lidi, hrozí mu až 20 let vězení. Kromě pokusu o vraždu byl 33-letý muž obviněn také z výtržnictví a výroby dětské pornografie. Policie ukončila vyšetřování případu. Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakire téměř 1,5 miliardy korun. Informují o tom dnes média, která se seznámila s verdiktem správního soudu. Ten rozhodl, že zpěvačka nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Španělská daňová správa byla v dlouhé právní rozepři opačného názoru. Záložník Carvi

Tohle to byla britská hvězda a sedminásobná držitelka Brit Awards Ray na Express FM. Ray se v rozhovoru pro Billboard rozpovídala o tom, jak moc jí vyčerpala práce na její čerstvé desce This Music May Contain Hope, která vyšla letos v březnu. Přiznala, že poslední 3 roky od svého průlomového debutu v podstatě neměla žádný osobní život. Veškerý čas dělila jenom mezi nekonečný koncertování, nahrávací studio, psaní textů a produkci. Sama říká, že se dostala na absolutní hranici svých fyzických i psychických sil, ale taky s pokorou dodala, že si jako za to vlastně může stejně sama, protože měla s novým albem obrovský ambiciózní plány a prostě nechtěla slevit z kvality. Teďka, když je deska konečně venku a ona ji předvádí fanouškům na aktuálním turné, se prý už těší, až konečně zpomalí a najde v životě trošku rovnováhy. Poslední 51. koncert k turné, které jsme měli možnost vidět i tady v Praze, odehraje tuto středu v Londýně. Tak už pak může klidně dát nohy nahoru. Kdo nikdy nespí, tak to je její britský kolega, producent Fred Again. Lights Burn Dimmer. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: Na Express FM doznívá track Bang Bang Bang, který má na svědomí Mark Ronson a Business International. Za malou chvilku nám tu budou hrát Armand van Helden nebo Sombr, a nebo si připomeneme jedno takové smutné hudební výročí.
1: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u Webglow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
9: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla bel, CZ.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
15: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
16: Music. First.
17: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to byl Somber Potential. Dneska si připomínáme nejen jedno, ale hned dvě smutná výročí z hudebního světa. Na jedno z nich si budete muset počkat na rubriku Old School kolegyně Veroniky a o tom druhém si povíme teďka. Dneska je to totiž 9 let, co americký zpěvák a skladatel Chris Cornell dobrovolně opustil tento svět. Stalo se tak po koncertě kapely Soundgarden v Detroitu. Hlas Soundgarden a Audioslave byl znám jako jeden ze základních pilířů stylu grunge a taky pro svůj hlasový rozsah bezmála 4 oktáv. Se Soundgarden vydal 6 alb, s Audioslave 3 a soulově 5. Největší hit Soundgarden, který zná asi každý, vznikl naprosto banálně. Chris jel v noci domů z nahrávacího studia a v autě poslouchal rádio, kde moderátor špatně vyslovil jakousi frázi a Chrisovi to v hlavě znělo jako Black Hole Sun. No a ten obrat ho tak fascinoval, že celou cestu, zhruba nějakých 35 minut, v hlavě skládal melodii a text. Jakmile dorazil domů, tak sedl ke kazeťáku, nahrál demo a jeden z největších rockových tracků 90. byl na světě. Sám později přiznal, že textu vlastně ani on sám nikdy pořádně neporozuměl, šlo mu čistě o tu atmosféru těch slov. Tohleto je Soundgarden Black Hole Sun.

0: aktuálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Je tady pondělí, kdy českou reprezentaci čeká další večerní zápas. Novináři už našli důvod, proč naši hokejisté nemusí být ve formě, protože hrají během 4 dní 3 utkání v termínu, kdy vám zápas ještě dlouho po půlnoci nedá usnout. Ale na to se vymlouvat nelze. 2 zápasy proti papírově slabším soupeřům a přesto nefungují speciální sestavy. V oslabení naši hokejisté inkasovali jak proti Dánsku, tak proti Slovinsku. Přesilovku naopak nevyužili ani jednu. A to ty nejtěžší výzvy teprve přijdou. Jedna z nich už dnes ve 20:20 proti Švédsku. Asistent trenéra Tomáš Plekanec naznačil, že dojde k několika kádrovým změnám. Další dnešní zápasy mezi sebou hrají Finsko, Spojené státy, Kanada, Dánsko a Německo, Švýcarsko.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálně sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
11: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
14: Trenírkarna.cz.
15: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
14: Trenírkarna.cz.
16: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
1: Express FM.
17: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

your hands in the air real quickly.

Joy Anonymous, Ezra Collective, Staš, Joy This One na Express FM. My si jdeme dát fun fact nakonec. Měsíc se od nás každým rokem vzdaluje o zhruba 3,8 cm, což je mimochodem přibližně stejná rychlost, jakou nám rostou nehty. Země se totiž točí poměrně rychle, otočí se za 24 hodin, že jo? A tou svojí rotací do měsíce neustále gravitačně v uvozovkách strká a zrychluje ho. No a protože měsíc letí potom rychlejš, tak odstředivá síla ho logicky odsouvá dál do vesmíru. Co by se stalo, kdyby se měsíc vzdálil opravdu daleko? No, měsíc drží stabilitu zemský osy, takže bez něj by se Země začala vyklat, což by totálně rozházelo roční období a na rovníku by mohlo mrznout a na pólech by byly tropy. Měsíc taky funguje jako brzda zemský rotace. Bez něj by planeta zrychlila, což by vyvolalo permanentní hurikány a šílený vichr o rychlosti stovek kilometrů za hodinu. Dále by skoro zmizel příliv a odliv. To by zabilo miliony mořských organismů závislých na pohybu vody a zhroutil by se celý ekosystém. Tohle ale potrvá miliardy let, takže můžeme být v klidu. Tak, zase zítra dopoledne, páčko. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Přes 16 milionů korun našel na bankovním účtu brněnského záchranného centra Pomáháme zvířátkům, které vyhořelo, jeho šéf Zdeněk Machař. Peníze během 10 dnů dorazily od obrovského množství dárců. Na mimořádném účtu z nesnáze se vybrali další 2 miliony korun. V souvislosti s epidemií eboly ve východním Kongu vyhlásila Mezinárodní zdravotnická organizace stav mezinárodního ohrožení veřejného zdraví. První případy se už objevily v Ugandě.

0: Tak to byl Noah Kahan a jeho Doors. Na Noah Kahana jsem včera dost výrazně myslela, protože on nedávno přiznal, že má obsedantně kompulzivní poruchu neboli OCD. Taky jsem dřív jako hodně dělala takových zvláštních rituálů a zvyků a včera jsem si dávala takovou novou rohošku pod zrcadlo barevnou a prostě na jedné straně to bylo delší a na druhé kratší a já jsem pak už si musela vzít metr, aby to bylo na každé straně úplně stejně dlouhý na milimetr, takže tak je to 2 cm a 2 mm na každé straně a jsem ráda, že je to všechno v pořádku, tak jak má být, takže až je OCD. Pokud máte taky nějaký bizarní věci, co se týkají OCD, tak mi o nich můžete třeba napsat na 602-604-903. Tímto otvírám dnešní odpolední blok. Veronika vás zdraví. Umodřilo se počasí, což znamená, že o tomto víkendu i jindy to bude přát těm openérovým akcím a blíží se sezóna festivalů. Jedním z prvních festivalů vůbec bude úžasný festival Kamenice, který proběhne už 4. až 6. června. Co tam všechno můžete vidět a zažít, tak to vám rozhodně řeknu v této hodině. Přeju vám hezký poslech.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tak jak jsem říkala, postupně začínají otvírat své brány, své dveře, různé venkovní prostory po celé naší republice, prostě letní openéry. Totéž se týká prostoru Stalin v Praze na pražské Letné u Letenské pláně u Metronomu. Stalin i tento rok, jako skoro každý rok, zažívá docela chmurné časy, kdy jen se nachází v nejistotě, jestli bude moci letos fungovat nebo nebude moci fungovat. Zatím to vypadá, že tento pátek bude otvíračka a bude fungovat takový jako omezený program, k tomu se dostanu za chviličku. Hrát si budeme Temper City a taky Florence and the Machine.
1: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
1: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
7: Hudba na prvním místě.

0: Tohle je hrozně příjemná nová věc od skupiny Blossoms. Joke about divorce. Vtip o rozvodu, jo. Tom Ogden je už 5 let ženatý, navzdory svému celkem nízkému věku. Jeho manželka je kadeřnice, hairstylistka, taky stříhá celou kapelu, to nám Tom Ogden prozradil v našem rozhovoru, když tady Blossoms byly naživo. No a to joke about divorce, čili vtip nebo sranda o rozvodu, tak k tomu říká, během každé hádky se vždycky najde moment, kdy vás humor dokáže oba zcela odzbrojit a celou věc vyřešit. Při jedné hádce s mojí ženou mě napadlo, že vtip o rozvodu udělá přesně tohle, jenže jsem ho úplně špatně načasoval, čím jsem to ještě víc zhoršil. No ale vznikla z toho vtipná písnička a ta písnička je prvním singlem z chystané 6. desky skupiny Blossoms. Pustíme si Piri a Tommy, Bičin.
1: Express FM.

0: And one for you, to byl George Ezra na Expressu. Zdraví vás Veronika zpátky ke kultuře ve veřejném prostoru, a to v letních měsících. Prostor u pražského kivadla, kterému se léta říká Stalin, protože tam stával ten obrovský Stalinův monument, je v létě takovou oázou setkávání nejen mladých lidí, setkáváním u kultury, tudíž u koncertů, u DJských hraní, u party, stand-upů, kina, divadel a tak dále. No a začátkem tohoto měsíce Rada hlavního města odhlasovala zrušení tržního místa, kde právě organizátoři provozují kulturní centrum Stalin. Původně Stalin měl v toto léto fungovat v takovém omezenějším provozu, mělo se hrát vždy během víkendů, no a teď i toto je celkem nejisté. Jisté je to, že tento pátek proběhne otvíračka na Stalinu, bude to Queer Vinyl Night a chystají se tam také debaty. Jedna k tématu proběhne 27. května, bude to debata o kultuře ve veřejném prostoru a 9. června tam proběhne debata s kandidáty na pražského primátora. Dále nám budou hrát Savety, taky Slater, to je zpěvačka, a taky Little Sims.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Yo, Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, Muzeum of Bricks.cz.
8: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
9: Music first. Express FM.

Jedním z vůbec prvních venkovních festivalů bude festival Kamenice, který má pravidelně každý rok program sestavený z kapel, kterými hýří náš playlist. Letos je tomu nejinak. Překrásné české Švýcarsko a vytříbené kulturní meny, tak to je tento sympatický festival, který se odehraje už 4. až 6. června v kulisách toho historického centra České Kamenice a jsou to opravdu krásné kulisy. Vypadá to jako loutkové divadlo. Opravdu krásné fasády. A kdo vystoupí tedy? Tata Boys, Om Square, Red Zed, Miaulau, Gufrau, Bert & Friends, Marie April, Good Times Only, slovenský Billy Barman a taky Lunatic, vážení, taky Lunatic. Opět tento festival spojí všechny generace, protože jedna ze stage je určena dětským a taky seniorským návštěvníkům. Takže zvu srdečně Kamenice 4. až 6. června a my si jdeme pustit jedny z účinkujících a je to skupina Good Times Only, která má venku svoji novou desku. Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Bývalému poslanci Dominiku Ferimu dnes státní zástupkyně navrhla za další znásilnění navýšení trestu o jeden rok. Do nizozemského přístavu Rotterdam dnes dopoledne připlula výletní loď, na níž se objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo dovezlo 25 členů posádky, dva lékaře a tělo jedné ze zemřelých cestujících. Přímo z lodi míří posádka do karantény, kde by měla strávit 6 týdnů. Loď nyní čeká důkladná dezinfekce. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Až ke zprávě o počasí, v Česku se tento týden bude postupně oteplovat. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia, občas zaprší. Nejteplejším dnem tohoto týdne by měla být neděle s teplotou kolem 26 stupňů. To byly zprávy ve 14 hodin ze studia Rádia Express FM. Vás zdraví Veronika, hezké odpoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Takže v další hodině odpoledního vysílání vás ještě jednou zdraví a vítá Veronika. Co budeme dělat tuhle hodinu? No, co budeme dělat? Určitě vám poradím, jak můžete v našem vysílání 29. května vyhrát pobyt zdarma pro dvě osoby s polopenzí na dvě noci v krásném hotelu v Lázních Poděbrady, a to se vstupem zdarma do wellness, takže ještě sauna, výřivka, pára, bazén a tak dále. Tak to přijde a taky nás navštíví Vašek Mašinda, který pro vás má žhavé novinky z hokejového mistrovství světa.

0: aktuálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Je tady pondělí, kdy českou reprezentaci čeká další večerní zápas. Novináři už našli důvod, proč naši hokejisté nemusí být ve formě, protože hrají během 4 dní 3 utkání v termínu, kdy vám zápas ještě dlouho po půlnoci nedá usnout. Ale na to se vymlouvat nelze. 2 zápasy proti papírově slabším soupeřům a přesto nefungují speciální sestavy. V oslabení naši hokejisté inkasovali jak proti Dánsku, tak proti Slovinsku. Přesilovku naopak nevyužili ani jednu. A to ty nejtěžší výzvy teprve přijdou. Jedna z nich už dnes ve 20:20 proti Švédsku. Asistent trenéra Tomáš Plekanec naznačil, že dojde k několika kádrovým změnám. Další dnešní zápasy mezi sebou hrají Finsko, Spojené státy, Kanada, Dánsko a Německo, Švýcarsko.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.

0: Tak to byl Youngblood, 28letý obrovský hudební a pěvecký talent, advokát všech, kteří se cítí jiní nebo divní nebo mají pocit, že nezapadají, a také duchovní otec velkého festivalu Bloodfest. Jehož třetí ročník se uskuteční poprvé mimo území Velké Británie, a to ve východočeském městě Hradec Králové. Konat se bude 27. června a kromě Youngblooda na tom festivalu vidíte taky Primal Scream, Biffy Clyro a nebo naši domácí Pam Rabbit. Za malou chvíli si pustíme Kasabian, Great Pretender, a zahraje nám třeba taky Duke Dumont nebo Naked and Famous.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
1: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
3: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlow a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglow.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: To je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
11: Venku město, uvnitř klid.
10: sudoměřská32.cz.
12: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
13: trenirkarna.cz.
14: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: trenirkarna.cz
15: Express.
16: Music first.
15: Express FM.

0: Skupina Vypsaná Fixa už tento pátek vydá svoji novou desku, která se jmenuje Ideál, a Margi ji nám přijde osobně představit tento čtvrtek od 19. hodiny. Poslouchejte jeho rozhovor s Petrem Novákem. Teď ale k další nové hudbě našeho playlistu, a tentokrát to bude hip-hop z Irska. Trojice Kneecap chystá novou desku a k takové na jejich poměry hodně vlastně jemné, mírné skladbě Irish Goodbye si pozvali ještě básníka a rapera Kaye Tempesta.
1: Novinka.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
6: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je Tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat Legends Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
10: Mami!
9: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
10: Vystřihovali jsme slana.
9: Vystřihovali?
10: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
11: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Music first. Express FM.

0: Hrála nám skupina Vaccines. Pro všechny, kteří zamrzli v 90-kovém mainstreamu, je tu sobotní velkolepá open air akce na pražském výstavišti nazvaná 90s Explosion. Je to další ročník festivalu, na kterém se sejdou velké hvězdy těch 90. Například holandský Two Unlimited, britský Right Said Fred, německý Captain Jack nebo švédský Rednecks. To všechno už od 16.30, takže pokud byste se o víkendu procházeli Stromovkou a měli byste pocit, že vás to teleportovalo v čase o nějakých 30 let zpátky, tak to není zdání, ale na výstavišti bude probíhat velká 90-ková akce, velký návrat. My si teď pustíme ale něco současného. Bude to Arlo Parks a píseň nazvaná Get Go.
1: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. V pátek vyšel Iceman, 9. studiové album Drakea a první solový projekt od alba For Old Dogs z roku 2023. A Spotify týžden na Instagramu oznámilo. 15. května se Drake stal během jediného dne nejstreamovanějším umělcem Spotify roku 2026. Iceman se stal během jediného dne nejstreamovanějším albem roku 2026 a Make Them Cry se stala dosud nejstreamovanější skladbou roku 2026. Gratulujeme. Muzeum Madame Tussauds v Las Vegas odhalilo voskovou figurínu Aviciho. Figurína se objevila těsně před zahájením festivalu EDC Las Vegas. Má na sobě tradiční červeno-černou flanelku a kšiltovku. Vše vypadá jen, jako by byl voskový Avici zapůjčen z newyorské pobočky. Informace Muzeum Madame Tussauds nijak nekomentovalo. Skladba Ein, zwei, drei od britských Look, Mom, No Computer skončila na posledním 25. místě Eurovize, když od poroty získala pouze jeden bod a od veřejnosti obávaných nula hlasů. Nejdůležitější je, že jsme se všichni snažili ze všech sil, napsal frontman, bez ohledu na to, co je proti nám. Ať je to cokoliv, musíme se dál snažit ze všech sil, bez ohledu na to, jaký bude výsledek. Nyní je tedy třetím britským umělcem v řadě, který ve veřejném hlasování nezískal žádné body. Předtím se to v uvozovkách podařilo kapele Remember Monday a v loni Oli Alexandrovi.
0: Express FM.

0: Tvůrci nového Jamese Bonda, chystaného, oznámili, že začaly castingy na obsazení agenta 007, kdy bude jasno, tak to se vůbec neví. Bookmakeri mají několik typů, takže podle nich jsou ve hře britští herci Callum Turner, Harris Dickinson, Henry Cavill, Aaron Taylor Johnson, Theo James a pak ještě australský herec Jacob Elordi. Tak, tolik Jamesu Bondovi, dáme si Hooverphonic World is Mine a to je poslední song této hodiny.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vláda podpořila návrh Senátu, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin od zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Návrh nyní posoudí sněmovna. V souvislosti s epidemií eboli ve východním Kongu vyhlásila Mezinárodní zdravotnická organizace stav mezinárodního ohrožení veřejného zdraví. První případy se už objevily v Ugandě. Proti kmenu eboli Bundibugyo neexistuje žádná schválená vakcína. Rozbruslení hokejové reprezentace před večerním utkáním na mistrovství světa ve Friburgu proti Švédsku vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Nad jeho startem visí otazník. Trenéři se jinak plánují vrátit k sestavě, která nastoupila do úvodního pátečního duelu s Dány. Utkání základní skupiny B začne ve 20:20. V Česku se tento týden bude postupně oteplovat. Denní teploty se budou pohybovat přes 20 stupňů Celsia, občas zaprší. V neděli už by mohlo být až 26 stupňů. Po 15. hodině vás u odpoledního bloku na Express FM dál zdraví Veronika, přeju vám hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Ve zprávách jsem zmiňovala, že tento víkend bude velmi teplý a slunečný, mělo by být kolem 25-26 stupňů a teď namíříme své zraky na východ, protože tam se nachází Česká Třebová a v České Třebové tuto sobotu za toho krásného počasí proběhne festival, který se jmenuje Společně Fest a je to festival, který pomáhá. Jeho výtěžek je totiž věnovaný spolku Alza, který poskytuje komplexní péči pacientům s šílenou nemocí ALS. A kdo na tom Společně Festu vystoupí? Tata Boys, Ventolin, Kokoman, Pešata a další. Tak si pustíme song od jedných z účinkujících, jmenuje se Novej člověk a je to nový song od skupiny Tata Boys. Express FM.

0: Tak to byl nový člověk, jak ho složili Tata Boys, za malou chvíli Harry Styles, Go Team, taky nás čeká odpolední Old School a taky vás ještě pozvu do divadla.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
2: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
6: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
10: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
9: Jak jsou ty trampolíny velké?
10: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčín našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
9: Jsou trampolíny placené?
10: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
9: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz.
12: Express FM.
13: Hudba. Na prvním místě.

Dnes je 18. května a 18. května roku 1980 se rozhodl už nebýt frontman manchesterské skupiny Joy Division Ian Curtis. Bylo mu pouhých 23 let. Důvod? Vleklé deprese, časté epileptické záchvaty, rozpadající se manželství a taky tlak úspěchu jeho kapely Joy Division. Hlas Iana Curtise dodnes zůstává symbolem melancholických a temných nálad a my si ho poslechneme ve skladbě, která vyšla až měsíc po jeho sebevraždě. Ta skladba se jmenuje Love Will Tear Us Apart.

0: talk about.
1: Tak to byly dvě malé velké ženy. Madonna, Sabrina Carpenter v jedné písni Bring Your Love. Novinka našeho playlistu právě dozněla. A moje jméno je Veronika, ráda bych vás pozvala do divadla. Tuto sobotu můžete ve Švandově divadle na Pražském Smíchově, respektive na jeho studiové podzemní scéně, což je takový komornější prostor, kde máte herce opravdu na dosah ruky a můžete studovat pěkně zblízka a prožívat vše pěkně zblízka, tak je tam uvedení moc hezké inscenace, která se jmenuje Dívenka na trampolíně. Je to inscenace, která vypráví o nelehkém životě dvou spisovatelů, manželů, Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého, kteří to měli těžké v totalitním komunistickém Československu a tak emigrovali do kanadského Toronta, kde společně v roce 1971 založili slavné exilové nakladatelství 68 Publishers, se kterým vydali celkem 277 titulů. Jaké to bylo žít mimo svůj domov, jaké to bylo se po revoluci do toho svého domova vrátit, tak to už uvidíte sami v režii Martina Františáka. Učinkují skuteční životní partneři Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý. Moc doporučuji tuto sobotu další repríza, potom ještě 12. června. Vstupenky se ženete přes švandovodivadlo.cz a nebo přímo na pokladně divadla. Za malou chvíli si pustíme Last Dinner Party a taky si dáme slovenskou Adelu a její novinku KGB, česky KGB.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
11: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
12: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
13: Věda, řemeslo, slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid. Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
0: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
15: Páchnoucí klimatizace po zimě?
16: V autě 40 stupňů?
15: To nechcete.
16: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
15: Jsme tu pro vás.
16: Klima Express.
15: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
16: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
15: Skočte si nakoupit.
16: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
15: Objednejte se na
16: klimaexpress.cz.
17: Express. Music first.
18: Express FM.

Veronika se s vámi loučí, protože máme za 9 minut 16 hodin a úderem 16. hodiny startuje Express Drive, který mají na povel dva pánové, Michal s Petrem, moc si to s nima dneska užijte, já se na vás budu těšit zase zítra od jedné dál. Mějte se krásně, hezký zbytek dneška, ahoj!

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Do funkce náčelníka generálního štábu vláda navrhne generálporučíka Miroslava Hlaváče. Stalo se tak i přes nesouhlas ministra obrany Jaromíra Zuny, který do čela armády prosazoval jiné jméno. Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident, dosavadní první zástupce náčelníka ve funkci vystřídá Karla Řehku, který ve funkci skončí v létě. Libanonské hnutí Hizballah zesiluje své útoky na pohraniční oblasti Izraele pomocí malých FPV dronů s optickými vlákny. Daří se jim proklouznout přes sofistikovanou obranu a za poslední 6 týdnů si vyžádali už 5 obětí. Izrael teď hledá způsob, jak jim čelit. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková na 12. pozici vyrovnala své nejlepší postavení v kariéře. Světovou jedničkou ve čtyřhře zůstala Kateřina Siňaková, dvouhrám dál ve vodí Arina Sabalenka a Ital Jannik Sinner. V pořadí ATP klesl nejlepší český tenista Jiří Lehečka z 13. na 14. místo. V úterý bude oblačno až polojasno, na některých místech se vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22, na horách kolem 12 stupňů. Na Express FM přesně v 16.00 startuje odpolední drive. Jsou tady s vámi Petr a Michal a těší se na vás.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express

0: Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Dohrává nám Olivia Rodrigo její nejhranější song na Express FM za minulý týden Drop Dead. Pokud byste chtěli vidět, jak vypadá celý žebříček Express Top, tak samozřejmě můžete zavítat na náš web expressfm.cz.
1: Přesně tak. A najdete tam toho mnohem víc. S novinkami se vám přihlásíme až ve čtvrtek, ale dneska je pondělí, tak
0: ve středu, myslíš, ve středu. Ty, ty nějak pleteš.
1: Já si pletu, ve čtvrtek je film, viď?
0: No, prosím tě, ty si to možná pleteš, protože jsi prožil nějaký bouřlivý víkend. Bylo zase nějaký, jak ty říkáš, poctivé občerstvování?
1: Ne, právě, že jsem byl hodnej, já už jsem se sklidnil a nechodím do akcí, na který nemám. Navíc jako sobota pršelo, že jo, byl do toho hokej, no tak to úplně nedopadlo. A
0: ty jsi koukal na Slovensko?
1: Já jsem koukal nejenom na Slovensko, já jsem dokonce koukal i chvilku na Eurosong nebo Eurovizi. To jsem neměl asi dělat.
0: To jsi měl takový pěkný, pěkný, jako řekl bych, sebemrskačský sobotní večer.
1: Vlastně obojí jsem si mohl odpustit a byl bych spokojený.
0: No, tak hele, já jsem byl v sobotu, to ti musím říct, ve Františkových Lázních, kde byla zahájena lázinská sezóna. My jsme tam byli kvůli pohádkovému lesu s Prckem, ale samozřejmě pak jsme tam jako korzovali, dali jsme si teplý oplatky, pivko, něco. A představ si, že na zahájení lázinské sezóny ve Františkových Lázních, kromě Michala Hruzy, Olgy Lounový a takového vypelichaného imitátora Karla Gota hráli I Love You Honey Bunny. Fakt. To mě to tam přišlo jak granát. Víš, jakože si přečteš ten program a řekneš, jak přišli na I Love You Honey Bunny. Jako je to skvělá kapela.
1: Tam tu?
0: Já myslím, že ne, tak jako Sebastian Žak je asi z Prahy, ne? Předpokládám, když jeho mamka je Katka Žak, Bursíková, že jo? Tak jako, já nevím, já myslím, že to je prostě vyloženě pražská kapela, jo?
1: No, ne, tak mají dobrýho booking agent.
0: No, jako, jako říkám, hele, mě to překvapilo hlavně,
1: protože... A ještě mi řekni, měli úspěch?
0: Jako, jako docela jo, ale podle mě polovina lidí vůbec nevěděla, o co go. Víš, jakože nechci se dotknout teda lidí, kteří samozřejmě chodí na zahájení lázeňské sezony ve Františkových Lázních, ale pojďme si říct, že nejsou to třeba úplně taková ta cílová skupina pro naše rádio, které samozřejmě hraje I Love You Honey Bunny, možná jako jediný v Česku.
1: Tak zaplať pánbu, že my ještě nejsme v tom lázeňském věku.
0: Jako. No, tak si pojďme takhle na zahájení pustit tu kapelu, které jsme se tady právě bavili. Samozřejmě nemyslím těm ani Michala Hruzu, ani Olgu Lounovou.
1: Ne, toho imitátora Gota.
0: To je jasný, ne?

0: To byla archivní záležitost od Foo Fighters.
1: Je to jedna z těch prvních, no, ne, ale možná dokonce úplně z toho první alba, to je, že
0: stalo se rok 1996, tato věc byla jejich první úspěšný hit z desky, eponymní desky.
1: Ano, tak tohleto byly Foo Fighters a Big Me, no a za chvilku jsou tady DXX, anebo Lady Gaga z Douší, no a taky vyrazíme do Švýcarska na hokej. Už jsme to tady naťukli, Slovinsko to byla blamáž, tak uvidíme, jak to dopadne dneska.
2: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
3: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
2: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
4: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
5: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
10: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
11: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
12: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

Express. Express Drive. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express.

0: aktuálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Mistrovství světa pokračuje i dnes dalšími zápasy základních skupin. Před chvílí odstartovala utkání Finsko, USA a Kanada, Dánsko. Večer ve 20:20 pak můžete sledovat mač Německa s domácími Švýcary a Švédů s českým výběrem.
3: Jestli do zápasu zasáhne obránce Michal Kempný, zatím není jasné. Jako jediný chyběl na ranním tréninku. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalhouse se necítil úplně dobře a dostal proto volno.
2: Švédové mají po dvou odehraných zápasech o bod méně než Češi, mají za sebou ale s největším favoritem skupiny i celého mistrovství Kanadou, které podlehly 3-5. Včera si poradili hladce 6-2 z Dány, zatímco naši prožili v sobotu blamáž se Slovinskem.
3: Do branky se proti Švédům nejspíše postaví Josef Kořenář, který vychytal českému výběru zatím jediné vítězství. 13. útočníkem bude Michal Kovarčík, zatímco do čtvrté formace Kechmalařovi a Beránkovi opět naskočí Jiří Černoch.
2: Zajímavé úpravy udělal realizační tým v přesilovkových formacích. V početních výhodách se zatím reprezentanti trápili. Do první pětky trenéři posunuli Martina Kauta na levý kruh a Matěje Blimla na pozici Bumpera. Do druhé formace klesl David Tomášek, mezi kruhy je nový Jakub Flek, zatímco Matyáš Milovský z přesilovky úplně vypadl.
3: Švédský kouč Sam Hallam zařadil do nominace na šampionát 10 posil z NHL, ale také 13 hráčů, kteří jsou poprvé na velké mezinárodní akci. Jak střet české reprezentace s prvním opravdu silným soupeřem dopadne, můžete sledovat na ČT Sport nebo online na sport.cz.
2: Tak dresy nasadit, vléčky ven z okna a pořádně fandit.
4: Kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
5: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
6: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.

0: Express. Dopravní servis.
1: Nehoda v Moravskoslezském kraji na silnici 57 u Opavy v obci Vávrovice v ulici Mariánsko-Horská v Ostravě, Konečného náměstí v Brně, tam projedete jen se zvýšenou opatrností. No a podobná situace je i na silnici 34 v Linsku v okrese Chrudim. Na silnici 2033 u obce Vochov, okres Plzeň sever, nehoda nákladního vozidla do viaduktu, na místě jsou záchranné složky a probíhá vyšetřování. A na Pražském okruhu brzdí dopravu nehoda 3 vozidel na 21. kilometru ve směru na D1. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM, kde pokračuje odpolední drive s Michalem a Petrem.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
2: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na alza.cz.
4: Express FM.
5: Hey, it's me.

0: basically, on one hand, you want the success, but on the other, you're just kind of scared of it. Yeah, I don't know. Probably doesn't make sense. But do you know what I mean? You know what I mean?
1: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
2: Hokejový šampionát na Express FM.
1: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
2: Express FM.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
7: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
8: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
9: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
2: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
12: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
13: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
14: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
15: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
14: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
16: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
17: Venku město, uvnitř klid.
16: Sudoměřská32.cz
18: Trénírkárna.cz
19: Hej ty,
18: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
19: Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz
20: Express FM.

0: Express Drive
1: na Expressu.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Doznívá nám Sigrid se songem Strangers a Michal už si připravil něco zajímavého.
1: No, ty ses nedávno připojil k Instagramu právě proto, aby si mohl propagovat naše společné vysílání. Dokázal bys říct, kolik tam máš nejvíc lajků u nějakého příspěvku? Jako odhadně, nemusíš to teďka rychle hledat?
2: 50?
1: 50, no tak to hele, už seš blízko tý top 10, jo. Já jsem tady našel top 10 příspěvku na Instagramu.
0: No.
1: Paradoxně, tam je jenom jedna popová hvězda, za chvilku ti řeknu, která, možná trochu tušíš, která by to mohla být. Ale pozor, hned několikrát se tam objevuje Lionel Messi, to mě překvapilo hodně. Jako on je super hvězda, ale třeba víc fanoušků má Cristiano Ronaldo.
0: No navíc je Messi je teď uklizený v Americe, že?
1: Hele, takže desítka. No. Lionel Messi na Camp Nou na návštěvě, když už tam nehrál, jo?
0: No.
1: V Barceloně. Potom devítka je malá holčička, která zpívá My Heart Will Go On. Ta má 37 milionů lajků, teda mimochodem.
0: Jo, a ten Messi měl taky teda
1: míčeně. 35, no.
0: Jo, to dobrý, tak to no. Jsme blízko.
1: Takže první popová hvězda, ale vlastně společně se sportovní, tak to jsou zásnuby Taylor Swift a Travise Kelceho.
0: Fakt, já bych čekal Taylorku někde vejš.
1: 37,5 milionů lajků mají.
0: Hmm.
1: Jo, takže jako uvidíš potom, že vlastně nic moc. Lionel Messi opět s trofejí pro mistry světa.
0: No.
1: Tak to má 41 lajků v letadle, ještě to je důležité. Lionel Messi s trofejí v letadle.
0: No jasně, to je exkluzivní.
1: Takže dostáváme se dál. Lionel Messi a Cristiano Ronaldo spolu hrají šachy. To je nějaká reklama, předpokládám, protože to hrajou na kufru Louis Vuitton.
0: Jo, tak,
1: tak to má 41 jasně. milionů.
0: No.
1: Pak je malá holčička, která má na kšiltovce kameru a ta filmuje její kroky, jak jde, ale ona to je malá holčička, takže jako, tak se jako batolí.
0: A to má takový úspěch.
1: Hrozně roztomilý, má to 43 milionů lajků. Tak. No. Potom tam jsou dva chlapečci, bráchové, který zpívají Jeannie Lagahoon, neznám to, tu píseň, no, 52 milionů lajků mimochodem.
0: No.
1: Tak, blížíme se už jako úplně na vrchol. Lionel Messi s trofejí pro mistry světa tentokrát v posteli s ní spí. 53,5 milionu lajků. Potom, pozor, jo.
0: U jakého místa seš? U druhého už, ne?
1: Druhé místo. Vejce.
0: Prosím.
1: Normálně tam je vejce, přiblížený hodně, hnědý vejce, normálně co si koupíš v supermarketu, 60 milionů lajků. No, a number one, hádej, kdo to bude.
0: Počkej, tak řekni mi, jestli je to sportovec nebo umělec.
1: Sportovec.
0: Je to sportovec.
1: A nemusíš hádat úplně těžkce.
0: Takže ne? Zase Lionelek.
1: Lionel Messi s trofejí pro mistry světa, kterou drží nad hlavou, 74,5 milionu lajků.
0: Zajímá mě jenom jedna věc.
1: Ano.
0: Píšou tam, jestli ty příspěvky jsou jakoby, že třeba byly sponzorovaný některý z nich, nebo myslím, že to nabral jako, virálně.
1: Myslím si, že Messi neměl zapotřebí si něco lajkovat.
0: Sponzorovat,
1: to je no, teda sponzorovat, aby tomu to lajkovali lidi.
0: A to vejce, no možná.
1: To
0: no.
1: Vejce, to podle mě totiž je taková blbost, že to ty lidi lajknou, aniž by to ten sponzoring mělo, protože to nebyl ani, že by to třeba dal nějaký supermarket. To prostě je fakt vejce, jako.
0: To znamená, že potřebuju nějakou trofej, potřebuju kameru na hlavě a nějaký...
1: A zaspívat
0: a vejce,
1: tu toho zaspívat. Aby tu už se nestíneš, to už máš za sebou.
0: Pojďme. Pondělní odpoledne na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel stejně jako loni udělil záštitu festivalu Meeting Brno, potvrdila v pondělí prezidentská kancelář. Letos se na pozvání festivalu bude v Brně tento týden od pátku konat sjezd sudetských Němců, proti kterému se vymezili poslanci vládní koalice. Ukrajina ubrání svou nezávislost, nestane se ruským satelitem a ruská armáda nevstoupí do Kyjeva, Oděsy nebo Charkova, ale zároveň se bude muset smířit se ztrátou části svého území, pravděpodobně nevratnou. Říká to studie, kterou vypracovali odborníci z Centra pro geopolitiku, které spadá pod newyorskou banku JP Morgan. Po Davidu Tomáškovi hlásí hokejové Pardubice druhou velkou posilu do útoku a opět jde o předloňského mistra světa z Prahy. Úřadující extraligoví šampioni získali forwarda Matěje Stránského, který se do české nejvyšší soutěže vrací po 5 sezónách ve švýcarském Davosu, s jihočeským klubem podepsal víceletý kontrakt. V úterý bude oblačno až polojasno, na některých místech se vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22, na horách kolem 12 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: je anglická hvězda Rachel Keane, kterou známe jako Ray, a její single Skin and Bones z jejího posledního alba. Víš, co si vůbec nedokážu představit? Že bych takhle vyrazil s Ray třeba někam na čundr, že bychom zbalili batohy a vyrazili v pohorkách.
1: Tak já vím o tobě, že ty batoh používáš.
0: Já jsem starý batuškář, no. Já na dovolenou jezdím s batohem.
1: A pro všechny, co používají batohy, tu teď něco máme, protože v dnešní době si dokážeš představit, že do batohu nacpeš notebook, mikinu, spacák, powerbanku, svačinu, cokoliv podle velikosti toho batohu. Takže batohy taháme do hor, do školy, na festivaly, prostě pod širák. Jenže tenhle nenápadný vynález má překvapivě dobrodružnou historii. První baťohy, nebo batohy, abych byl správně češtinářsky, vznikají dávno předtím, než lidstvo vůbec napadne vyrábět kufry na kolečkách. Už pravěcí lovci potřebují nějak přenášet maso, kamenný nástroje nebo kožešiny a tak si vytváří jednoduché nosiče z větví, zvířecích kůží a popruhů. Archeologové dokonce nacházejí slavného Etsyho, ledového muže z Alp starého přes 5000 let, se zbytky konstrukce připomínající primitivní batoh.
0: No tak vidíš, takže není to žádná novinka úplně žhavá ten batoh, ale přežil do dnešních dní, což je super, že?
1: Přesně tak.
0: Nevytěsnila ho ani ledvinka třeba.
1: No, přesně tak. Ve středověku nosili vaky poutníci, obchodníci, vojáci, ale ta opravdová revoluce přišla až v 19. století. A samozřejmě u toho byla armáda, že jo?
0: Protože, jak to už bývá.
1: Přesně tak, protože evropské armády začaly řešit, jak vojákům ulehčit dlouhý pochody, a tak se objevily první baťohy s pevnou konstrukcí, koženými řemeny a dřevěným rámem. Takový jakoby krosničky. No, jenomže tím baťoch nebyl moc samozřejmě pohodlný a tak dále, dále se to vyvíjalo. Až na přelomu století začali lidé vyrážet do přírody. První turisti, horolezci, dobrodruzi, kteří chtěli něco praktičtějšího než kufr nebo pytel přes rameno. No a ve 20. století se batoh mění z vojenské nutnosti na symbol svobody. Po druhé světové válce přicházejí lehčí materiály, zipy, kovové rámy a později nylon. V 60. a 70. letech pak vyráží mladí lidé s batohem stopem po Evropě a Ázii. No a batoh se v podstatě stal cestovatelskou ikonou.
0: No, batoh de facto jde trochu ve šlépějích džínů, protože ty taky původně byly vytvořeny jako pracovní nástroj, tady to byl armádní nástroj, a nakonec se z toho stala vlastně jako módní ikona.
1: Životní styl.
0: Životní, no já prostě, hele, batohy se dneska nosí už i jako k šatům večerním, jo, nosí to manažeři, jo, že v tom nosí ty své notebooky, všechno možný.
1: No už to má skrytý USB porty, že jo.
0: Jasně, no,
1: záda ergonomicky tvarovaný, prostě jakoby je to luxusní záležitost.
0: No a tak hlavně za batoh už dneska nedáš jenom pár stovek, to už můžou být i desítky tisíc, že jo, když seš fakt jako něco stylovýho.
1: No takže vlastně batoh je jedním z mála vynálezů, který lidstvo používá tisíce let a vlastně pořád stejně, jen s trošku lepší ergonomií. No a teď to hlavní. My tu jeden batoh máme.
0: Jo, máme tady batoh, předpokládám, že s logem Express FM, vašeho oblíbeného rádia.
1: Ano, přesně tak, a vy můžete být jeho majitelem, ten batoh nikde neseženete. Pochází z limitované edice našeho merchízu a já tu schovávám už jen
0: posledních pár kousků. A už je to vlastně opravdu limitovaná edice.
1: Teď už je to limitovaná edice.
0: No a pokud chcete batoh Express FM, tak nám napište vaše zážitky s batohem. Kam jste s ním třeba nejdál dojeli? Jak často ho nosíte? Kolik batohů doma máte? Zkrátka zajímá nás vaše batohová statistika, vaše batohové zážitky.
1: No a pište nám na číslo 602 604 903.
2: Drive. Odpolední Drive.

0: Marina and the Diamonds nás pozvala do Hollywoodu, my zůstáváme tady v Česku a nabízím vám další skvělou hudbu.
1: Přesně tak, promluví se s vámi Another a 54 Ultra, nebo Naughty Boy, a nebo taky naši oblíbenci Editors.
2: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
9: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
10: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
12: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
13: Music. First.
14: Express FM.

0: Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Tohle byly Naughty Boy, Emily Sunday, Wonder, no a jako zázrak pro někoho může být každoroční Eurovision Song Contest, dříve zvaný Velká cena Eurovize, zkrátka souboj zemí různých zpěváků o to, kdo složil nejlepší song.
1: Mě tady ta soutěž až do soboty byla vždy tak trochu ukrytá a cíleně. Já jsem právě po hokeji, myslím, že skončil hokej, tak jsem se chvilku...
0: Zoufale přepínal.
1: Chvilku jsem přepínal všech 8 programů, co mám na chatě, a najednou jsem říkal, tak já se teda podívám, jak ten náš dopadne. Samozřejmě, jak to tak bývá u našich reprezentantů, štěstíčko nám moc nepřálo, ale sledoval jsem se zájmem řadu věcí. Teď jako vynechám účast Izraele a o 5 států, který kvůli tomu odstoupili. Ale překvapilo mě právě, jsme se tak jako s manželkou říkali, co tam dělá Kanada?
0: No jo,
1: co tam dělá Kazachstán?
0: Je to Evropa. Evropa je velice široký pojem.
1: Já myslím, že celý svět bude za chvilku Evropa.
0: Tak má být asijská verze Eurovision Song Contest. Nevím, jestli to bude jako Asia Vision, nebo jestli zůstane Eurovision a bude to jako Asia Edition, ale jako má se to rozšiřovat, no.
1: No ale každopádně z té soutěže se zúčastnilo 35 zemí, jo, což jako je docela slušný. Musíme říct, že se to konalo ve Vídni, v Rakousku, ve velký hale, takzvaný Wienerstadthalle, a že vyhrála 27-letá bulharská zpěvačka Dara, jo, se skladbou Bangaranga. A já, když jsem sledoval...
0: Já znamená Bangaranga, to je od Skrillexa, to by, kdyby vyhrálo, to bych byl rád, ale tady to úplně
1: nepotěšilo. Já jsem sledoval to hlasování těch zemí a tak jsem se u toho usmíval a pak mě vlastně napadlo, že proč my si tak vlámeme hlavu s tím, koho tam vyslat. Já si myslím, že tam by se měl vyslat nějaká fúze. A třeba, že by měl tam vystupovat ve společném treku Kašpárek v rohlíku s Krucipiskem, třeba, rozumíš?
0: Jo, jo? Nebo, a tak chtěl by to asi, nebo, aby to bylo v angličtině.
1: Nebo tak dobře, no, tak ale... Dimitri s Jarmilou Šulákovou, jo. Prostě totální nesmysl, protože když jsem viděl tu skladbu od té vítězky, jo, tak jako jsem říkal, musíš jít níž, musíš sadit na pudy těch hlasujících zemí.
0: Ale jo, tak hele, vždycky, jako, nebo ne vždycky, ale často prostě vyhrávají trošku jako obskurní věci.
1: Ano.
0: Jo, ať už to byla vousatá zpěvačka.
1: Ano.
0: Kde vlastně jako nikdo neřešil, že docela umí zpívat, jo. Každý koukal, že Conchita Wurst prostě má fousy.
1: No.
0: Že to byl chlap prostě, že jo, je to chlap, že Rakušan. Jo, nebo prostě samozřejmě, když začala válka na Ukrajině, tak vyhráli Ukrajinci, teď Izrael teda byl druhý. Překvapivě, protože byl favorizovaný a pomohli Bulharce ty body od poroty, že jo, k vítězství. Vždycky to byla trošku taková, jako, nebo ne vždycky, ona taky vyhrála ABBA nebo Celine Dion, že jo, v minulosti.
1: A víš, ale... co je na tom sranda?
0: Ne.
1: Že když ta ABBA vyhrála v roce 1974.
0: Ano.
1: Celine Dion vyhrála v roce 1988, ale ona zpívala za Švýcarsko.
0: No za Švýcarsko. A víš, kdo měl původně reprezentovat Švýcarsko?
1: Ne.
0: Lenka Filipová.
1: No ale počkej.
0: A ti to zakázali Komanči, že?
1: Jo.
0: No a Karel Gott zase ten reprezentoval Rakousko, jestli se nepletu.
1: No, přesně tak.
0: Protože ono totiž tam nejde o to, z jaké země je ten zpěvák, ale o to, že to je vlastně jako, to napsali Rakušani a Švýcaři ty písně, jo? Teďka, že se to většinou píšou sami ty interpreti, je věc druhá. Ale často to je, že vlastně interpretuješ píseň z té země a je vlastně jedno, že tam odtud nejseš. Konec konců loni nás reprezentoval Slovák Adonis.
1: Ale proč ne? Proč ne? Já si myslím, po tom, co jsem viděl, co jsem stihnul vidět, musím říct, že teda jakoby ta show a vůbec celá ta produkce byla fakt velkolepá. Jo,
0: to je, no, to je super. Mimochodem na to kouká asi o 40 milionů lidí víc, než na Super Bowl, který pořád je jako označován jako nejsledovanější přenos na světě. Koukají na to jenom Američani a asi 8 Čechů, ale jinak jako tohleto na to koukají lidi právě asi v 50 zemích, že jo? I těch, kteří se neúčastní. I ty Španělé, kteří letos to bojkotovali, na to koukali.
1: No, já jsem trošku, protože to bylo 70. roční, tak jsem trochu čekal, jestli tam nebude nějaký exkluzivní host, třeba typu, já nevím, ABBA 3D nebo takhle.
0: No, jestli,
1: jo.
0: No.
1: Nakonec tam se musel vzít Zavděk Lordama nebo Parov Stelar.
0: Tak Parov Stelar je domácí, že jo, Rakušan, to je
1: přesně,
0: pořádku.
1: Ale jako bylo to jako docela, to bylo jako vkusný. Říkám, ta show byla velká, ale musím ti říct jednu věc. Pokud tam nebude něco obskurního, nás reprezentovat, tak mě to příští rok nezajímá.
0: Tak zkus zavolat Dimitry, ale bohužel tě zklamu, Jarmila Šuláková už tam asi nepojede.
1: A právě proto by to...
0: Je nějaký avatar, šulatar.
1: 3D.
0: A to bychom pak měli šanci vyhrát. No, pojďme si dát jedny z mála vítězů Eurovision Song Contest, které u nás najdeme v archivu. Tohle to jsou Måneskin společně s Tomem Morelem a jejich Gossip.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na D10 mezi 19. a 18. kilometrem ve směru na Prahu nehoda náklaďáku s osobákem, neprůjezdný je levý jízdní pruh. Na D10 ještě jedna nehoda, která vás přibrzdí, a sice na 10. kilometru ve směru Turnov, neprůjezdný je pro změnu pravý jízdní pruh a tvoří se kolona. V Děčíně v ulici Labské nábřeží je díky nehodě dvou osobáků neprůjezdný také jízdní pruh. Na silnici 416 u obce Žabčice, okres Brno venkov, nehoda s únikem oleje, komunikace sjízdná se zvýšenou opatrností, záchranné složky a policie už by měly být na místě. No a na silnici v obci Strážkovice v okrese České Budějovice nehoda osobáku s nákladňákem. Jezděte opatrně, na Express FM dále pokračuje odpolední drive s Michalem a Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na alza.cz.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
3: A nyní k nákupu čerpadel Kalpeda, italské Prosecco zdarma.
4: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
8: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
9: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
10: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
11: Divadlo Hibernia uvádí
12: strhující komorní muzikál
11: 5 let zpět.
12: V hlavních rolích
11: Anna Prášilová-Fialová
12: a Ondřej Rychlý.
11: 5 let, 2 lidé
12: a 1 příběh lásky.
11: Od ledna 2026.
12: Divadle Hibernia.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Express Drive
1: na Expressu.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.

0: Tohle jsou domácí midi, jejich mes z matky zažívala jejich frontwoman Žofie Dažbujánová taky v soutěži Survivor, odkud už, jak mi tady milý kolega sdělil, vypadla a mimochodem o soutěži Survivor přijde vyprávět tento týden k nám na Express FM.
1: Já se docela těším, co ti bude vyprávět, protože ten její konec byl takový podivný. Já to měl teda zprostředkovaný, protože mě ta soutěž nějak moc jako úplně jako...
0: Nejseš prostě její fanoušek,
1: řekněme. Ne, nejsem její skalní fanoušek určitě, ale co jsem slyšel, tak to teda jako tam opravdu umí soutěžit.
0: No, tak doufejme, že třeba se upřímně vyjádří k tomu, jakým podrazem vypadla.
1: Přesně tak. Ale dáme si nějaký zvířecí zajímavosti.
0: To bude lepší, to bude lepší, ať se to trošku vyrovná do pozitivna.
1: Přesně tak, ale začnu takovou jednou, jo. Představ si, že kráva je schopná vyjít schody, ale není schopná je sejít.
0: Takže prosím vás, kdybyste náhodou potkali krávu v prvním patře, tak ji zaveďte do výtahu.
1: Jo, tak prosím vás, když už ji vedete nahoru, tak dolů už ji nedostanete.
0: Musíte jedině být dům s výtahem, anebo nahoře si s ní teda nějak poradit a pak ještě půl roku jíst hamburgery.
1: Jediní tvorové, kteří se dokážou spálit na sluníčku, jsou člověka prase.
0: Tak ono se říká, že my máme jako hodně podobného a dokonce se přece prasečí kůže už využívá na transplantace.
1: No. Kočka má v každém uchu 32 svalů.
0: Ty krásu, to je docela dost svalů.
1: No, a ještě ti přidám jednu. Všichni termiti na světě váží 10x více než celé lidstvo.
0: Moment, takže jako je o tolik kilo víc termitu?
1: Jo.
0: Tak to je hustý.
1: Ale to jsou cizí termiti.
0: No tak a na ty pozor, na cizí termity, protože kdyby se tvářil jako suterén, tak by to taky mohlo skončit Fiatem.
1: A bylo by to risotto.
0: No to by bylo úplně foie. Odpoledne.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Premiér Andrej Babiš bude chtít, aby se ministr kultury Otto Klempíř vyjádřil ke všem připomínkám v návrhu mediálního zákona, který má kromě řady změn zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas a jejich financování přenést pod státní rozpočet. Podle Babiše připomínek není málo. Řada úřadů a ministerstev Klempířův návrh skritizovala jako nekvalitní. Jelikož Spojené státy jsou kvůli válce s Íránem zaneprázdněny, pozornost se ohledně mírových jednání o Ukrajině přesunula na evropské státy. Ty podle serveru Politico vybírají nového zvláštního vyslance pro jednání o míru. Putinem navrhnutý německý ex-kancléř Schröder je podle šéfky unijní diplomacie Kai Kallas a dalších politiků naprosto nevhodným kandidátem. Staronovým trenérem fotbalistů Realu Madrid by se měl stát José Mourinho. Podle italského experta Fabricia Romana se už portugalský kouč s klubem dohodl na dvouleté smlouvě. V úterý bude oblačno až polojasno, na některých místech se vyskytnou přáňky, nejvyšší teploty 17 až 22, na horách kolem 12 stupňů. Do poslední hodiny vstupuje pondělní Express Drive, u kterého vás stále zdraví Petr a Michal.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: Pokud by zase vyšel žebříček věcí, které máte poslouchat v autě, abyste nejeli moc rychle, myslím, že Jungle s Carry On by tam mohl být docela vysoko.
1: Ano, já bych doporučoval samý takovýhle songy poslouchat lidem, kteří si nejsou moc jistí. Protože určitě se někomu z nás, vás, stalo, že jste přišli ke svému zaparkovanému autu, třeba u nějakých obchoďáků nebo v garážích a koukáte, buď že ho máte odřený nebo rozbitý sto.
0: Ježište.
1: Žádná vizitka za stěračem samozřejmě.
0: Parkovištní tady lišej se tomu říká.
1: Přesně,
0: mám to na obou autech, je to hrozný.
1: Jo, no a jako nechal tě někdo vizitku?
0: Samozřejmě, že ne.
1: No. Ale to by se třeba časem mohlo změnit, protože Ford vymyslel, jak se vyhnout splašeným nákupním košíkům nebo nepozorným řidičům.
0: Neparkovat nikde. Garáž a nevidí jezdní.
1: On si totiž nedávno přihlásil patent pod číslem, který nebudu říkat, protože nám nic také neřekne. A je to vlastně systém pro detekci pohybujících se objektů, který využívá hojně nasazované senzory a kamery, kterými jsou současné moderní vozy prošpikované. Tato technologie má eliminovat hrozby v okolí toho zaparkovaného vozidla. A to přesně, někomu ujede nákupní vozíček, nebo blbě couvá, nekoukne se a tak dále. A až po přímo jako, že někdo prostě nedává pozor, veme tě smykem a vodře.
0: A co, jak to řeší?
1: No a teď sedím, teď poslouchej, jo. Systém pro detekci pohybujících se objektů využívá právě ty kamery a monitoruje dění kolem auta neustále. Jo. Pokud dojde k tomu, že se k němu auto nebo nějaký nebezpečný předmět přibližuje, on začne troubit, houkat, aby upozornil. Samozřejmě, pokud to není auto a je to fakt jenom předmět, tak dokonce

0: Dokonce se uvažuje o tom, že by se to auto samo o kousek přesunulo.
1: No a co, když někoho přejede přitom?
0: No tak já si myslím, že to už musí být sofistikovaný systém.
1: No.
0: To je a samozřejmě to v případě nevyhnutelný kolize. Každopádně ten patent Fordu rozšiřuje bezpečnostní systémy vozidla i na okamžiky, kdy v něm nikdo není. Zní to skvěle, ale samotná automobilka se nechala slyšet, že podávání patentových přihlášek je běžnou součástí každého silného podniku, čímž chrání svoje nápady, protože nemusí to být ještě pravda, že tohle to někdy uvedou v praxi. Ale kdyby to uvedli v praxi, tak by to bylo skvělý, protože víš co, ty by si v klidu odešel, zaparkovaný auto nechal a ono by se o všechno postaralo. Jde o to, jestli bys ho potom ještě našel.
1: No, on ti někam pojede, věď? Kde jsi? Halo? Haló, kde jsi? No, podle mě lepší systém na tohle vymyslel kdysi Citroën. On ho pak zase teda přestal jako používat. To byly takový ty bumpry. Měl to, myslím, C4 Cactus model. A vlastně on měl ty gumové dveře. A takový ty gumové jako zóny. A to mě přišlo jako lepší varianta.
0: Já jsem tady na garáži CZ čet k tomu takovou drobnou jakoby anketu.
1: No.
0: No a více jak 50% těch respondentů uvádí, nebo se obává, že by to v praxi nefungovalo.
2: Express. Express Drive.

0: pesničkář Cave Town společně s ním Chloe Moriando a Sailboat.
1: No a ještě vás čekají samý zajímavý umělci a umělkyně, například Sombr, Chady XCX, Lake Malawi nebo Lizzo.
0: No a taky se podíváme na 100 nejlepších filmů podle New York Times. Je to velmi zajímavý žebříček.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: CZ doména za méně než půlku ceny? Nebo úplně zdarma k webhostingu? Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglow.cz.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wiener Group. Stavte pořádně.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
9: Trenírkárna.cz. Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
10: Jauvajs, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, muzeumofbricks.cz.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Drive. Odpolední Drive.
1: Na Expressu.
0: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Dvě minuty před půl sedmou stále posloucháte Odpolední drive. Tohle byla spolupráce Charlie XCX a Rini Savajami.
1: No a kdo trochu rozumí filmu, ten určitě má nějaký svůj osobní žebříček nejlepších filmů. The New York Times zveřejnili svůj seznam 100 nejlepších filmů, ale pozor, 21. století, to znamená za uplynulých 25, no dejme tomu 25 let, protože samozřejmě letošní filmy tam asi moc nejsou. 500 lidí napříč filmovým průmyslem v něm jako hlasovalo, jo. Takže není to prostě, že by si tři nějaký editoři v New York Times řekli, hele, pojďme udělat žebříček, dáme tam tohle, tohle a tohle. Takže je to opravdu reprezentativní výběr. Spousta lidí samozřejmě už proti tomu protestovalo, protože tam jako něco objevilo, něco neobjevilo. Samozřejmě spousta lidí na internetech říká, proč tam není Vykoupení z věznice Shawshanka, Forrest Gump, no, tak asi proto, že byli z 94. nepletuli se a tohle to je 21. století, ale to nevadí. I když odhlédneme od těch jako hlasů, jo, tak je to samozřejmě vždycky na nějaký, jako nějakým tvým vkusu. Co bys řekl pro tebe, že je nejlepší film 21. století?
2: Tak. Člověče, těžko říct.
1: Ty dlouho přemýšlíš teda. Hele, já ti řeknu, co tam třeba je, jo. Jako třeba no. Gravitace tam je. Nebo, ne. Nebo třeba Interstellar. Správař.
2: Nebo špatný Správař, ne.
1: Jo. Potom je tam třeba Bratříčku, kde jsi?
2: Ne.
1: Ratatouille.
2: Ne.
1: Je tam taky, Dannyho parťáci tam jsou.
2: Ne.
1: Spotlight.
2: Ne.
1: Oppenheimer.
2: Ne.
1: Zmizela.
2: Zmizela nebyl špatný film.
1: Little Miss Sunshine.
2: Ne.
1: Kill Bill.
2: Kill Bill.
1: No dobře, hele, to bychom tady mohli být. Dlouho je tam třeba taky Borat, jo, nebo 12 let v řetězech.
2: No konečně.
1: První pětka, ta je podle mě zajímavá. Moonlight, film z roku 2016, Mahershala Ali, v hlavní roli Oscar za to taky proběhl. Je to, řekl bych, poměrně složitý film. Čtvrté místo, Stvoření pro lásku, rok 2000, a to je hongkongsko-francouzské romantické drama. Mm-hmm. Jo, v životě jsem to neviděl, přiznávám bez mučení.
2: Já taky ne.
1: Až na krev, třetí místo.
2: Až na krev je hustý.
1: Daniel Day-Lewis za to dostal Oscara, bylo to samozřejmě nominované na víc cen, dostalo to dva, jestli se nepletu, a samozřejmě je to jako hodně hustý drama. Mulholland Drive. Davida Lynche, místo druhé. Co ty na to?
2: To zrovna ten film se mi od něj líbil tak nějak jako, mám ho tak ve středu toho žebříčku Lynchových filmů.
1: Dobře, no. A na prvním místě, a to je náhoda, že jsme tady o tom mluvili zrovna ve čtvrtek s naším kolegou ze Stream.cz Davidem Mičkem, na prvním místě korejský Parazit.
2: S tím souhlasím, to je super film.
1: Takže to je podle New York Times nejlepší film prozatímního 21. století. Takže pokud byste ho chtěli vidět, tak jak říkal David Mičke, na Stream.cz máte možnost.
2: Jo. A pro všechny ostatní tu máte naše čtvrteční tipy.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.
4: Čau, tady je Albert z Lake Malawi a zdravím posluchače rádia Express FM.

Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: V ulici Na Výsluní ve Zlíně se stala nehoda osobáku s cyklistou, probíhá vyšetřování nehody, proto projíždějte opatrně. Dva osobáky se srazily v ulici Havlíčkova v obci Boskovice v okrese Blansko, tam také projedete jen se zvýšenou opatrností. Nehoda osobáku s nákladňákem uzavřela komunikaci 157 u obce Trhové Sviny v okrese České Budějovice, také tam probíhá vyšetřování nehody. A v ulici Nárožní v Praze se střetl osobák s cyklistou, policie tam vyšetřuje a proto projíždějte opatrně. No a na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru Ruzině také nehoda, neprůjezdný je levý jízdní pruh. Šťastnou cestu ve společnosti Express FM vám za odpolední dráhy přejí Michal s Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutnej, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
7: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázni@poděbrady.cz.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express.

0: Cítíš tu lásku?
1: Ano, jeden slovenský zpěvák by řekl, láska je tu s námi.
0: Buďme s ňou.
1: Feel the love a cut copy.
0: Jo, a my už tedy tady nejsme moc s vámi. Teda ještě pořád chviličku, jo, ale už se loučíme.
1: Ale budeme tu zase s vámi zítra o 16 hodin.
0: Jasně, protože my tady jsme každý den od pondělí do pátku 16 až 19. Teď je taková krátká pauza.
1: Pauzička.
0: No, já už syslám na konci. Krátká pauza. Od 8 hodin vás čeká repríza včerejších trendů s naší babu. No a od 10 vás čeká repríza tvého skvělého pořadu Expreseč.
1: Přesně tak, já si myslím, že asi není třeba ani poutat.
0: Zase novinky.
1: Že modří vědí, opět novinky. Dneska jsem to tak nějak smíchával ještě dohromady pro sebe, abych si to poslech, jestli to funguje, a docela to fungovalo, nechci se chválit. Takže 22.00 to rozparádíme, ve 20.00 to skončíme. Ještě jsem chtěl dodat, že jednomu z vás se zítra ozvu, protože jsme slíbili mu dát baťoch.
0: Ano, no to je pravda, my jsme vlastně vůbec to jako tady neto. Děkujeme za vaše příspěvky k batohům a nejvíc se nám líbil, teda bohužel nepodepsaný, ale on tak dlouhý, že chápu, že ten podpis se tam už nevešel. Na batoh nedám dopustit, byl mou součástí při příchodu do Prahy po vysoké škole, byl tam noťas, nějaký nutný oblečení. Nejdál jsem ho měl v Tajsku, je vtipný, že když nad tím tak přemýšlím, většina fotek je s batohem. Když je člověk mladý, narve do něj cokoliv, to je pravda.
1: Přesně tak.
0: Já se teda v tom případě jsem mladý doteď, protože já třeba teďka na konci měsíce poletím do Dublinu s kamarádem
1: a zase letíme s batohem.
0: Nízkonákladovkou, tak musíš jenom batohem. Takže prostě tam narveš věci na 3 dny úplně v klidu.
1: A zbytek dáš do kapes.
0: No, nebo na sebe.
1: No,
0: proč máte 4 trička?
1: No to takhle, já už jsem to zažil, ale nikomu to nepřeju, přeju jenom to hezké. Zítra to bude taky hezké, protože tu s námi bude i naše milá kolegyně Maruška Irová, aby vlastně možná zhodnotí.
0: Já myslím, že to bylo ozvěny světa knihy. No. No, ona tam moderovala nějaké debaty. Myslím si, že tam nakoupila více než mnoho knih. Její kamarádka se rozhodla, že si bude koupit 2 knihy, ale ještě předtím Maruška sdílela na sociálních sítích, že už má vybraných 5 ta kamarádka. Takže myslím, že Maruška na tom byla velmi podobně a že ta si takovéhle hloupé předsevzetí nedávala.
1: Já doufám, že pro nás vybere jen to nej, abyste měli co číst, no a co ještě zbývá dodat. Jo, mimochodem samozřejmě, že všechny naše relace, ať už filmové, programové, nebo i Maruščiny knižní, najdete samozřejmě na webu Express FM v podobě podcastu.
0: Ano, přejeme vám hezký večer. Fanděte, pokud chcete, a pokud nechcete, tak si nekažte třeba ten večer hokejem a třeba si pusťte nějaký hezký film. Třeba Parazita, nejlepší film podle New York Times.
1: Jo, a kdo nezná Vykoupení z věznice Shawshank z 94., tak si může pustit ten.
0: Nebo Pulp Fiction. Express Drive. Na Expressu.

0: punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Express FM. Hudba.

0: Express Filmex.
1: Kdo uprostřed noci zastaví s autem na opuštěné silnici, měl by počítat s nejhorším. Rozhodně tedy v americkém road trip hororu Pasažér, který je napěchován masivními lekačkami. Natočil ho norský režisér André Ovredal. Mladý pár, který očekává narození potomka, chce zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí se tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdou po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, kdy uprostřed noci zastaví u nehody, aby pomohli. Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě havárie se ale nachází ještě něco. A nebo někdo. V kempu, kde dvojice stráví následující noc, jim vyprávějí legendu o pasažérovi, děsivém přízraku, který terorizuje ty, co zastavili. A podle této legendy je čeká posledních pár chvil života.
2: Daniel?
1: Další premiérou je film ze světa Star Wars Mandalorian a Grogu, který navazuje na seriál The Mandalorian a je prvním Star Wars velkofilmem po 7 letech. Zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží chránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandalorianského lovce odměn Dina Djarina, kterého hraje Pedro Pascal, a jeho mladého učedníka Groga, známého rovněž jako Baby Yoda. Film režíroval Jon Favreau a kromě Pedra Pascala se v něm objeví Sigourney Weaver a také postava Rota the Hutt, syn slavného gangstra jménem Jabba the Hutt. Rota je svalnatější než jeho otec a je gladiátor. Namluvil ho Jeremy Allen White.
3: Grogu will live centuries beyond me. I won't always be around to protect him.
4: This is about preventing another war and protecting everything the rebellion fought for.
3: There are too many. Go now. I'll hold them off.
0: Express Filmix
5: na Express FM.
6: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
5: Express.

0: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Trendy Express. Trendy Express.
1: Pěkné nedělní odpoledne, posloucháte Express a pořad Trendy. Dneska se podíváme na jednu nejvíc trendy událost tohoto týdne a to je hodinkářská spolupráce značek Audemars Piguet a Swatch. Podíváme se také na to, co byste si mohli dát za pití, pokud nemáte rádi maču a chcete si dát nějaké trendy latte. No a mrkneme i na Charlie XCX, která vyhazuje konkurenci doslova z okna.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Pojďme tedy začít rovnou tou nejvíc trendy událostí a to je spolupráce hodinářských značek Audemars Piguet a Swatch. Obě jsou ze Švýcarska. Každá ale vyrábí a prodává hodinky s diametrálně odlišnými cenovkami. AP vyrábí modely za 100 tisíce a to jsme možná u těch levnějších. Když se informace o spolupráci začaly šířit internetem, některé byly pravdivé, třeba název modelu Royal Pop. Údajný vzhled novinek byl spíš však dílem umělé inteligence. Mnozí byli překvapeni, když se ukázalo, že nejde o klasické náramkové hodinky na ruku, ale naopak o kapesní hodinky, které ale můžete nosit třeba i kolem krku. Vzhled kombinuje luxusní model Royal Oak od AP, má typickou osmihranou lunetu, viditelné šrouby a strukturovaný ciferník. No a potom je tu právě ten model Swatch Pop, což jsou hodinky, které kombinují tradičně u Swatch veselé barevné kombinace a je tu i možnost hodinky vlastně jako vycvaknout a můžete je právě nosit buď na ruce, anebo taky jako kapesní hodinky kolem krku a tak dále. Takže proto Royal Pop. Co se týká toho vycvaknutí té možnosti, tu má i Royal Pop, jenom zatím ani Swatch, ani AP nenabídli, řekněme, oficiální řemínek na zápěstí. Ale pár chytrých hlav v Číně už přemýšlí, jak tyto hodinky dostat na vaše zápěstí, protože dva modely z 12 mají korunku klasicky u čísla 3, nikoli nad 12, jako je to u těch dalších barevných kombinací. Ale já myslím, že kdo ví, že třeba by lidem ani nevadilo mít vlastně tyhle ty Swatch APčka s korunkou nahoře, jo? Pořád to jsou svým způsobem APčka. Trendy věští ale, že Royal Oak bude mít úplně jiné využití. Žádné kapesní hodinky, které budete nosit schované v džínách. Nebo že snad začnete kvůli tomu nosit trojdílný oblek, jo, abyste si je mohli dát do vestičky. Ne. Z tohohle modelu prý bude nový labubu, nová ozdoba na tašku nebo na kabelku. Ideálně to musí být samozřejmě taška Hermé. Hodinky šly do prodeje 16. května s cenovkou kolem 8,5 tisíc korun a jsem zvědavá, za kolik se objeví na resellových stránkách. Tak co, jdete do nich?
1: Trendy Express na Express FM.

0: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloob.cz.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Music. First. Express FM.

0: Co bude, až nebude rap, tak to nevíme, to se podle mě nikdy nedozvíme. Co bude, až nepofrčí mača, to už možná tušíme. Samozřejmě, vždy se najdou takzvaní ti early adopters, lidi, co byli napřed, co vám řeknou, že maču pili ještě než to bylo in. Možná jí dokonce i kvůli tomu komerčnímu pití a komerčnímu šílenství třeba trošku přestali pít, jo. Ale teda co pít místo toho? Máme tu jako trendy lidi v podstatě dvě možnosti aktuální, fialovou nebo modrou. Víc se typuje, že pofrčí ta fialová, tak pojďme teda začít tím něčím modrým. A to je butterfly pea. To je tropická rostlina, která je známá svými výraznými modrými květy. A z nich se právě nejčastěji připravuje takzvaný modrý čaj. Používá se to také jako přírodní barvivo do nápojů, dezertů nebo i jídel. Pochází z jihovýchodní Asie, je oblíbená například v Thajsku, Vietnamu nebo Malajzii. Její chuť je jemná, lehce bylinná a zemitá. Zajímavé je, že po přidání citrónu nebo limetky změní právě ten nálev barvu z modré na fialovou nebo růžovou. Často se také spojuje s antioxidačními účinky. No a potom se předpokládá, že ale opravdu tím skutečně novým trendem bude takzvané ube latte. Z takové fialové sladké hlízy, která pochází hlavně z Filipín, má výraznou fialovou barvu, opravdu výraznou. Má takovou sladší, krémovou, oříškovou chuť. Často se používá do dezertů, zmrzlin, koláčů, krému a právě i nápojů. Co se týká trendů, mohlo by ube latte hlavně zaujmout své místo na sociálních sítích právě díky té barvě. Obě tyto varianty totiž mají smůlu oproti mače, že jsou bez kofeinu. Jo, takže kdybyste chtěli vlastně i ten kick, který vám třeba dává mača, tak byste si do toho museli dát espresso shot, jako si myslím, že to hodně lidí třeba dělá s chai latte. Takže je to takový jako spíš asi desert, ale takhle, až začnete vídat na sociálních sítích fialové a modré latéčka, tak je to tohle.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy? Novinka.

0: Proč je právě Pinterest jedním z kompasů aktuálních trendů, jsme si vysvětlovali už několikrát. No a protože hádám, že řadě z vás už přistálo v poště několik pozvánek na svatbu, nebo ji možná v nejbližší době sami plánujete, tak toto jsou aktuální wedding trendy z Pinterestu. Jenom v uplynulém roce uživatelé Pinterestu provedli přes 7 miliard vyhledávání souvisejících se svatbou a uložili si přitom přes 16,7 miliard nápadů. Jednoznačně se dá tedy říci, že uživatelé Pinterestu opouští klasiku a tradice. Co tedy vyhledávají? Frčí tam nejčastěji názvy jako gothic, vintage, dark romance. To jsou ty tři nejvyhledávanější pojmy. Z toho tak lehce vyplývá, že může se stát, že moderní nevěsty budou volit tmavé barvy. Švestková, olivová, vínová. To neznamená ale, že nebudou v bílých šatech. Jo? Je možný, že ta svatba bude trošku jako dark romance. Nebo samozřejmě u těch vintage záležitostí hodně tady frčí ten takzvaný opalite styl. Ten preferuje také různé éterické, třpitivé detaily, jemné duhové odstíny. Klasické závoje aktuálně nejčastěji nahrazují klobouky šité na míru nebo opravdu jako už extravagantní fascinátory, ale můžou přicházet třeba i různé na míru dělané čepice. Tradiční kytice taky ustupují do pozadí, buď se dělají aranžma úplně bez květin, anebo jsou třeba hodně moderní květinové kabelky. Proměně neunikly samozřejmě ani svatební šaty, ty definuje především jejich víceúčelová povaha. Místa konání, to se taky proměňuje. Myslím si, že poslední dobou hodně frčely třeba zámky, statky, pořád je tu pláž. Aktuálně mezi nejvyhledávanější místa ovšem patří jazzový nebo dokonce taneční klub, loď. Prostě čím originálnější, tím lepší a čím víc to nějakým způsobem odráží tu vaši osobnost jako páru, tak tím samozřejmě taky super. Hodně se vyhledává taky třeba svatba ve skleníku nebo v kině. No a potom jsou na vzestupu analogové aktivity. Hodně se hledají třeba deskové hry, ideálně zase třeba, aby to byla nějaká hra, kterou najdete někde online a vy ji můžete přizpůsobit tomu páru, takže předpokládám, nechybí tam třeba vyhledávání svatebních omalovánek a tak dále. A myslím si, že poslední dobou hodně také frčí, co se týká svatebních fotek. Analog, čím dál tím víc vidím zase prostě nějaké Instaxy, Polaroidy, anebo ty tradiční foťáky na film, že třeba jich je tam 10, lidi s nima různě fotí a vlastně ten pár si potom fotografie vyvolá. A nebo taky místo třeba, už jsem to viděla, že nefrčí tolik profesionální fotografové, že ti třeba udělají jenom na začátku něco a potom vlastně ten pár mívá nějaký cloud a tam vlastně všichni ty svatebčani fotí, nahrávají tam videa, dávají tam fotky a potom ten pár si z toho vlastně může udělat, co chce, ale zároveň rovnou hned nemusí všem psát, hele, nemáte prosím vás video ještě z tohohle úhlu, jak krájíme dort, vlastně všechno tam mají rovnou najednou.
1: Trendy Express na Express FM.

0: Go up. Trendy Express. O telefonech a sluchátkách britské značky Nothing jste už určitě slyšeli. Cílem značky je údajně odstranit bariéry mezi lidmi a technologiemi a vrátit do technologií radost. Jejich takovým typickým designovým prvkem je čistý, často transparentní design. No a loni značka představila taky svá první sluchátka s hlavovým mostem, Nothing Headphone. Dneska už mají dva modely, jeden má potom za sebou ještě označení A a druhý 1. Ale mají třeba v portfoliu i bezdrátová sluchátka Ear a Buds. Nejnovější investorkou a taky první globální ambasadorkou značky se stala zpěvačka Charlie XCX. Ta dříve například propagovala sluchátka Samsung, ale v klipu k novému songu Rock Music hned na začátku videa vyhazuje z okna televizi Samsung a značka Nothing má na svém IG dokonce v bio hlášku Throwing Rival Tech Out The Window. Náhoda? Nikdo si to nemyslí. Videoklip i novou kampaň k Nothing režíroval kamarád Charlie Aidan Zamiri, se kterým vlastně dělala svůj film The Moment. Ten by měl, myslím, dokonce v dohledné době dorazit na HBO Max. No a v kampani se mimo jiné zaměřují na výdrž baterie. Charlie v ní jakože 5 dní poslouchá muziku z Nothing telefonu, z Nothing sluchátky na hlavě a myslím si podle toho, co vidím na internetu, že to docela rezonuje a asi uvidíte čím dál tím víc lidí ve sluchátkách Nothing.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy. Repríza pořadu.

0: Doufám, že jste trendy a věnujete se nějakému maxingu. Což je čemu? Možná už jste slyšeli třeba o lux maxingu. Jde o internetový slang pro extrémní zaměření na nějakou vlastnost, estetiku, životní styl. Jeho cílem je vymaxovat to na maximum. Prvním známým maxingem je a byl zřejmě lux maxing. Zaměřený na vzhled. Začala vznikat různá fóra, skupiny na sociálních sítích a samozřejmě i influenceři, kteří pomáhali hlavně ostatním mužům, aby vylepšili svůj vzhled a teoreticky tak měli větší šanci u žen, větší šanci na úspěch celkově. Jednou z hlavních věcí se tu řešila hlavně třeba tvar čelisti a samozřejmě svaly, vlasy a tak dále. Pak přicházely další maxingy. Možná vy třeba hodně řešíte svůj spánek, jo? To bylo jednu dobu hodně trendy, takže tady jde o takzvaný sleep maxing. Blokování modrého světla, ticho, skvělá postel, abyste nedýchali pusou, měření spánku a vyhodnocování, doplňky stravy a tak dále. Sleep maxing. Mezi další populární maxingy patří třeba taky gym maxing, money maxing, je to taky třeba winter arc maxing, to je navíc navázáno na zimní období, kdy jako zalezete do brlohu, zmizíte trošku ze světa, abyste na sobě celou zimu pracovali, vlastně zkombinovali všechny ty maxingy, které jako existují, a na jaře vlastně vylezete a budete úplně někdo jiný. Existují k tomu i ironické maxingy jako reakce na to nekonečné zlepšování se. Existuje teda tak jako třeba Bedrot maxing, Delulu maxing, nebo i, ale na to pozor, to může být docela zhoubné, overthinking maxing. Já bych vám přála, abyste u toho všeho nezapomněli na tu jednu z nejvíc cool a trendy osobností současnosti, to je Dua Lipa, která na svém Instagramu vyzvala k fun maxingu, k maximalizování zábavy. Tak si běžte ještě užít, co zbylo z víkendu, maximalizujte třeba odpočinek před pondělím, no a já se na vás budu těšit zase příští týden v pořadu Trendy Express. Mějte se fajn a buďte trendy.
1: Trendy Express na Express FM.

0: ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Express FM.
2: Hudba na prvním místě.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
0: Express Edge. S Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, z vysílacího studia Express FM se vám hlásí tvůrci hudebního speciálu Express Edge, jmenovitě Pepa od mixu a Petr od mikrofonu. Právě startujeme 870. díl a budeme tu s vámi následující 2 hodiny vysílání. Schéma je neměnné, nabídneme vám více jak 30 hudebních příspěvků, opět se to sešlo, že většinu z nich odehráme v premiéře a už se na to moc těšíme, protože poslední dobou vzniká docela hodně zajímavý muziky, a to po celém světě. Express Edge najdete na Facebooku, Express FM pro změnu na webu. Naše dnešní hudební putování odstartujeme na britských ostrovech v doprovodu hudebníka jménem Julian Lines. Letošní rok se pro něj nese ve znamení novinky Red Flex, no a příjemný poslech 870. dílu Express Edge vám společně s ním přejí Petr s Pepou.

Kanadský projekt Sunday Morning, poslouchali jste aktuální single Carry the Sky. Express Edge vám na Express FM v premiéře nabízíme každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí a to od 22 hodin. Narazil jsem na americký quintet Ruin pocházející z Atlanty, který ve své tvorbě kombinuje psychedelii let 70. s moderními indie ingrediencemi. Loni Ruin vydali druhé album Velvet Dream, které přineslo i

0: Některé věci, které vám v Express Edge nabízíme, jsou tak čerstvé, že o nich moc zmínek v mezinárodních médiích nenajdete. Stejně jako další info. Právě doznívá Prom Dress a single Salmon We Caught From The River, který byl vydán koncem loňského roku. Prom Dress je pak projekt ze Southamptonu. Dáme si australskou partu iColor, která ve své tvorbě mísí prvky shoegaze a dream popu a konkrétně zazní rok starý track Lighter.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Na konec dnešního úvodního bloku máme pochystané zástupce holandské indie scény. Honey, I'm Home, kteří odkazují na Smashing Pumpkins nebo My Bloody Valentine a kteří už mají za sebou koncertování po boku Hotline TNT nebo Goat Girl. V únoru tohoto roku vydali Honey, I'm Home následující single Pretty.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz. Potisk, trička, bela CZ.
5: Music. First.
6: Express FM. Posloucháte hudební speciál.
5: Speciál na Express FM.

Na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge, v rámci doznívajícího songu Melbourne jste absolvovali dnes již druhou návštěvu Holandska, tentokrát jsme navštívili Eindhoven. Společnost vám nadále dělají Petr s Pepou a máme pochystané samé zajímavé věci. Jak už jsem avizoval v dnešním úvodu, všechny na Express FM dnes zazní v premiéře. Carbon Daydream si berou hudební inspiraci v 80. i 90. a údajně je ovlivnil Johnny Marr. Pouštíme song The West is the Best.

Project, kteří fungují 7 let, nicméně mluvit se o nich začalo více až letos v březnu, kdy jim vyšel single Ink on Paper a ten právě dozněl. Pokud byste náhodou nestihli jméno kapely či název skladby, stačí se Express Edge dohledat na Facebooku, zveřejňujeme tam playlisty odvysílaných epizod. Teď už ale hurá za velkou louži, podíváme se do Kalifornie za partou The Story So Far. Poslední album vydala před 2 lety pod názvem I Want to Disappear, no a my vám nabízíme následující track.

To byly The Story So Far, vydávající u labelu Pure Noise, který nabízí poměrně nadějné kapely. My vám nabídneme ještě jednu z jejich akvizic, a sice kapelu Arm's Length, původem z kanadského Ontária. Před rokem vydali Arm's Length druhou desku, které se dostalo poměrně slušných ohlasů a která přinesla i věc s názvem Do Wait. Tady je.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, ve studiu jsou Petr s Pepou, právě doznívají Seaway, další zástupce kanadské alternativní scény. Bohužel Seaway ukončili svoji činnost v roce 2022, kdy se jednotliví hudebníci rozhodli věnovat zcela jiným projektům. Poslední albovou položkou v diskografii této party je album Big Vibe, které přineslo i doznívající stejnojmenou věc. Teď už ale Grayscale, kvartet z Philadelphia, který loni nabídl svým fanouškům čtvrtou řadovku u labelu Fearless Records. Burn.

To byly Last Night Saved My Life, parta z Michiganu, která má venku 5 alb vydaných na vlastní náklady. Vy jste poslouchali společné dílo s partou Bearings a umělcem Vlznem Shannerem. Doznívá věc nazvaná Midwest Emo. Dáme si opravdové kamarády. Real Friends je kvintet z Tinley Parku v Illinois, který 2 roky nevydal žádnou desku, takže se vrátíme k té poslední Blue Hour. Konkrétně z ní vybíráme song Waiting Room.

0: Tak to byly Real Friends. Figure It Out je pop-punkový projekt, který vznikl v roce 2012, za kterým stojí americký umělec Mike Weekly. Zkušenosti sbíral s místními kapelami ve Phoenixu, kde vyrůstal a nakonec se rozhodl postavit na vlastní nohy. A takhle vypadá jeho aktuální tvorba. Never Too Late je název následující skladby.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Edge.
0: Nezávislá hudební scéna.
2: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
3: Dobrý večer, na Express FM vás zdraví Petr s Pepou, právě jsme doputovali do poloviny 870. dílu Express Edge, takže před námi je ještě jedna hodina vysílání, zazní ostří hoši i talentované umělkyně, takže se rozhodně při poslechu nudit nebudete. Express Edge najdete na Facebooku, Express FM pro změnu na webu. Druhou půlku dnešní hudební várky odstartujeme společně s Concrete Club, pěticí pocházející z Manchesteru.

The Avalons je čerstvá indie krev z Newcastle, která minulý měsíc vydala nový single Rubber Necker. Právě dozněl. Přesouváme se do Birminghamu, a to za psychedelickou dvojkou Solar Ice, která se hudebních fúzí rozhodně nebojí. The Observer o nich napsal, že zní jako Primal Scream, jamující s ranými Tame Impala. Pouštíme skladbu Stop the Ride.

Express Edge vysíláme na Express FM každou středu od 21 do 23 hodin a totožnou várku pak reprízujeme v pondělí od 22 hodin. Tohle byly Heavy Weather, nadějná parta ze Skotska, kterou tamní hudební periodika doporučují fanouškům Kasabian. Parta následující se jmenuje Boxing Club a pověstná jsou její živá vystoupení. V textech se zaměřují na politiku, noční život i chaos moderního života. Budeme hrát track Father and State.

Při jednom z hudebních pátrání jsem narazil na kapelu se zajímavým názvem, alespoň pro Moraváky. Jmenuje se totiž De Pálava, nebo chcete-li Péleva. Pochází z Yorku a prezentuje se příjemným indie rockem. Z jejich diskografie vybíráme single Devil's Favorite Pastime.

0: Objevte si potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
4: Posloucháte hudební speciál.
5: Speciál na Express FM.

Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge, jsou u toho s vámi Petr s Pepou a v tomto bloku pak samé půvabné, ale především talentované umělkyně. Ta doznívající se jmenuje Iva Fitz a v Anglii se o ní začíná mluvit jako o velkém talentu. Hráli jsme vám její skladbu Viva la Luna. A ve společnosti umělkyně, který si říká Lou Lou, budeme pokračovat, zařazujeme věc názvem Give Me a Piece.

0: Je skvělé slyšet kapely, které ve své tvorbě odkazují na shoegaze scénu let 90. a ještě do ní přimíchávají něco svého, třeba jako Bloom Effect, trojice, která debutovala v loni a od které jsme zařadili do znívající skladbu. Julia Wolf je americká písničkářka a skladatelka, které v začátcích hodně pomohla sociální síť TikTok. V dnešním dni má na albovém kontě dva tituly, z toho druhého s názvem Pressure vybíráme track In My Room.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

To byla Julia Wolf, jejíž loňské album Pressure zaznamenalo posun k temnějším a tvrdším hudebním texturám z prvky grunge. Julia na jeho podporu plně koncertovala a sklízela pozitivní ohlasy po celém světě. Dnešní dámský blok uzavřeme ve společnosti umělkyně, která se jmenuje Susanna Joffe a která pochází z Austinu v Texasu. Letos boduje se singlem You Ruined Paris, který vyšel před 12 dny.

Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, tohle byly MFK a se skladbou Pack Animals nám otevřeli finálový blok. A vy moc dobře víte, že finále Express Edge bývají svižná a stejně tomu bude i dnes. MFK zní trochu jako The Clash ovlivnění Robertem Smithem. Navštívíme Floridu, která je působištěm kapely A Day to Remember. Loni vyslali do světa už 8. album, na kterém mísí pop-punk s metalcorem a post-hardcorem. A to je slušný mix. Zahrajeme vám věc s názvem Make It Make Sense.

Triumph and Glory vydali v únoru novou desku v pořadí již 12. a jmenuje se Listen Up. Vyšla u dnes již zmíněného labelu Pure Noise Records, jehož akvizice mě opravdu baví. A produkovali Steve Evans, chlápek, který má zkušenosti s Celými partami. Hráli jsme vám nesinglovku Love Song. Společně s Amberlin zaspomínáme na jejich starší desku Never Take Friendship Personal, a to v rámci stejnomenného singlu.

Our Last Night byli předposlední dnešní partou. Právě doznívá song Man I Need. Pohled na hodiny je neúprosný. Dnešní dvouhodinovka je v podstatě minulostí, místo už si schováváme jen na závěrečné rozloučení a o to se nám dnes postarají Genesis. Přátelé, kamarádi, přejeme vám krásné dny nabité dobrou náladou, ale především kvalitní hudbou. My pro vás opět budeme mít přesně za týden, kdy se vám na Express FM přihlásíme s novým dílem Express Edge. Od mixu se s vámi loučí Pepa, od mikrofonu Petr, kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

Objevte si potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music news.
1: V pátek vyšel Iceman, 9. studiové album Drakea a první solový projekt od alba For Old Dogs z roku 2023. A Spotify týžden na Instagramu oznámilo. 15. května se Drake stal během jediného dne nejstreamovanějším umělcem Spotify roku 2026. Iceman se stal během jediného dne nejstreamovanějším albem roku 2026 a Make Them Cry se stala dosud nejstreamovanější skladbou roku 2026. Gratulujeme. Muzeum Madame Tussauds v Las Vegas odhalilo voskovou figurínu Aviciho. Figurína se objevila těsně před zahájením festivalu EDC Las Vegas. Má na sobě tradiční červeno-černou flanelku a kšiltovku. Vše vypadá jen, jako by byl voskový Avici zapůjčen z newyorské pobočky. Informace Muzeum Madame Tussauds nijak nekomentovalo. Skladba I Zwei Drei od britských Look Mom No Computer skončila na posledním 25. místě Eurovize, když od poroty získala pouze jeden bod a od veřejnosti obávaných nula hlasů. Nejdůležitější je, že jsme se všichni snažili ze všech sil, napsal frontman, bez ohledu na to, co je proti nám, ať je to cokoliv. Musíme se dál snažit ze všech sil, bez ohledu na to, jaký bude výsledek. Nyní je tedy třetím britským umělcem v řadě, který ve veřejném hlasování nezískal žádné body. Předtím se to v uvozovkách podařilo kapele Remember Monday a v loni Oli Alexandrovi.